0: nové novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Hana žije hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

in 10 seconds.

0: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Mobilní kurník můžeme zahlédnout na Olomoucku. Ten pořídila svým slepicím společnost Hanácká zemědělská z Dolana na Olomoucku. Mobilní kurník sám jezdí po louce a poskytuje stovkám slepic vždy čerstvou pastvu.
1: Získáme další produkt, vejce, který je oproti tomu konvenčnímu, klasickému vejci, i když už nebudou ty slepice v těch halách v klecích, tak pořád je to úplně něco jiného. Tahle slepice má denně čerstvou pastvu, je prostě na čerstvém vzduchu a to vajíčko má úplně jiný hodnoty výživový, než to klasický vejce z těch hal.
0: Říká za Hanáckou zemědělskou pro ČTK ředitel Ondřej Solar. Průlom v čištění vody, se kterým přišel tým vědců z univerzit v Olomouci a Ostravě, může zvýšit čistotu českých řek. Pomocí prášku grafitického nitridu uhlíku a světla dokázali odstranit z vody až 95% zbytků antibiotik a léčiv. Nový časový plán má rekonstrukce mostu v Hranicích na třídě 1. máje. Staveniště už je předané zhotoviteli a vznikne tu lávka pro pěší. 1. června pak začnou hlavní práce. Po novém mostě bychom se měli projet letos v prosinci.
2: Hlas lidu.
0: Drahé palivo mává s rodinnými rozpočty. Zdražování benzínu a nafty kvůli konfliktu na Blízkém východě v uplynulých týdnech výrazně poznamenalo polovinu českých domácností. Přičemž desetina má kvůli tomu vážné finanční problémy. Zjistil to průzkum STEM mezi 1300 lidmi. Domácnosti se snaží dopady zmírnit omezením jíst.
2: Sport.
0: Blíží se prostějovský tenisový challenger. Tahákem 33. ročníku atraktivního tenisového turnaje budou Davis Cupoví reprezentanti Vít Kopřiva, Dalibor Svrčina či Max Mrva.
3: Vít Kopřiva udělal obrovský skok a velký progres a vlastně klepe na první 50, což v jeho věku je fantastický úspěch a myslím si, že se opravdu neskutečně zlepšil. Ten jeho progres je obrovský.
0: Říká ředitelka prostějovského challengeru, který začne 1. června, Petra Černošková.
2: Počasí.
4: V úterý naměříme maximálně 13 stupňů Celsia, obloha bude převážně oblačná a místy nám může sprchnout. Na Moravě spíše později během dne, ale za to vytrvalej. V úterý také slaví Bonifác, poslední z takzvaných ledových mužů, takže přichází ideální čas vysadit rajčata, papriky, okurky nebo třeba i cukety. Další dny se nám záhony také pěkně pokropí.

0: Berani, jako houba nacucáváte nové a nové informace. Býci, snažte se netlačit na pilu. Blíženci, umíte uspět v náročné konkurenci. Radci, někdy se daří víc, někdy míň, tak to prostě je. Lvi, velkým tématem pro vás teď je komunikace. Pany, vaše nápady se setkají s nadšením, váhy, naučte se lépe regenerovat. Štíři, snažte se být víc aktivní. Střelci, když chcete, umíte čelit výzvám. Kozorozi, sbíráte odvahu na další dobrodružství. Vodnáři, udělejte si jasno v tom, co vás baví a co my ryby. S lehkostí prý vplujeme do další životní etapy.
1: Rádio Hana.

0: klidu se posaďte a nalaďte se na filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech. Průvodce nám udělá Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, ahoj.
1: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Kromě úspěšného filmového dua Ďábel nosí Pradu 2 a Michaela můžete tento týden nově vidět trojici filmu. Tedy nově. V tomto případě nově na velkém plátně. Protože v remasterované verzi ke svému 40. výročí přichází naprostá filmová legenda. Top Gun. Film bude samozřejmě digitální a v některých kinech i ve formátech, které v roce 1986 ani neexistovaly.
2: Chci jen sloužit své vlasti a být nejlepším pilotem armády.
3: Nedraždi mě, Mavericku, jsi nedisciplinovaný pilot.
1: Zajímavostí je, že Tom Cruise měl v době natáčení 23 let a šušká se, že ještě jeden díl Top Gunu se chystá vyprodukovat.
3: Možná jsi dobrý. Nejradši bych tě naplácal zadek, ale nemůžu, mám tu jiný problém. Musím někoho z týhle jednotky vyslat na Miramar.
1: Tak to teď berte jako přípravu a rekapitulaci.
4: Kikiriki!
5: Čau, štístko.
6: Jak je?
5: Víš, že jedeme na dovču?
1: Tenhle animák bude zajímat nejen maturanty. Pro děti to bude dobrodružný příběh o zvířatech, pro dospělé společenské zrcadlo. V roce 1945 George Orwell vydal svůj velký román Farma zvířat. A vy máte nyní možnost jej zhlédnout v podobě, která bude dostatečně hravá, ale zároveň nově převyprávěná společenská výpověď.
7: Snad to tam bude dobrý.
1: V poslední době se v kinech objevují hojně koncertní filmy. Má to své opodstatnění. Podstatou koncertu je zvuk. Aby vám z něj šel mráz po zádech, musíte být přímo na místě nebo někde, kde se zvuk věrohodně reprodukuje. A na to jsou perfektní kinosály, ve kterých se tento týden rozeznívají Iron Maiden, Burning Ambition.
8: Any long career is going to have ups and downs, and you just kind of ride with it.
1: Ve filmu uslyšíte mnoho klíčových skladeb a také se dozvíte něco z autentických vyprávění.
9: It was always about the band. Just with your through thick and thin.
0: Remasterovaný Top Gun 1 z roku 86, animák Farma zvířat nebo koncertní film o Iron Maiden jsou filmové novinky 20. týdne tohoto roku a vše pro nás zajistil Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Děkujeme.
1: Díky Lukáši a přeji příjemné jarní dny.
10: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. WhatsApp Rádia Haná 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.
11: Rádio Haná.
12: Olomouc, Bruntál a Vyškov.

0: počasí.
1: V úterý naměříme maximálně 13 stupňů Celsia, obloha bude převážně oblačná a místy nám může sprchnout. Na Moravě spíše později během dne, ale za to vytrvalej. V úterý také slaví Bonifác, poslední z takzvaných ledových mužů, takže přichází ideální čas vysadit rajčata, papriky, okurky nebo třeba i cukety. Další dny se nám záhony také pěkně pokropí. Podle meteorologů bude od pátku do neděle pršet.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, jako houba nacucáváte nové a nové informace. Víci, snažte se netlačit na pilu. Blíženci, umíte uspět v náročné konkurenci. Radci, někdy se daří víc, někdy míň, tak to prostě je. Lvi, velkým tématem pro vás teď je komunikace. Pany, vaše nápady se setkají s nadšením. Váhy, naučte se lépe regenerovat. Štíři, snažte se být víc aktivní. Střelci, když chcete, umíte čelit výzvám. Kozorozi, sbíráte odvahu na další dobrodružství. Vodnáři, udělejte si jasno v tom, co vás baví a co my ryby. S lehkostí prý vplujeme do další životní etapy.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportál.
4: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
5: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
6: Veď predsa vieš, čo sa radovať smieš.
5: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
7: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
5: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
8: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11.

0: slevu. A to se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to

0: vánoční výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hná v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hná.
0: Rádio Hná.
1: Přejeme

0: víte, že Metallica je první a zároveň jediná kapela, která zahrála na všech 7 kontinentech planety? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
0: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Slyšíte to?
3: To není potlesk, to jenom Tramtárie praská ve švech.
2: Divadlo Tramtárie roste,
3: přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
4: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do Zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
5: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
6: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
7: Břest se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Břest se slaví 750 let.
1: To nejlepší pro ty nejlepší.
0: Rádio Haná
1: a ranní topka.

0: udělejte si pohodlí a užijte si celé ráno s rádiem Hana.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Takhle vám budeme hrát po šesté. Z vašeho věrného rádia Hana rozkvetla Miley Cyrus, také Belinda Carlisle. A v této hudební dámské jízdě bude po šesté pokračovat i Anna K. My jsme vaše rádio Hana, přejeme dobré ráno, příjemné vstávání a vysíláme nové zprávy v 5.56.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
3: Bude 6 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy rádia Hana.
5: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Mobilní kurník můžeme zahlédnout na Olomoucku. Ten pořídila svým slepicím společnost Hanácká zemědělská z Dolan na Olomoucku. Mobilní kurník sám jezdí po louce a poskytuje stovkám slepic vždy čerstvou pastvu.
6: Získáme další produkt, vejce, který je oproti tomu konvenčnímu klasickému vejci, i když už nebudou ty slepice v těch halách v klecích, tak pořád je to úplně něco jiného. Tahle slepice má denně čerstvou pastvu, je prostě na čerstvém vzduchu a to vajíčko má úplně jiné hodnoty výživové než to klasické vejce z těch hal.
5: Říká za Hanáckou zemědělskou pro ČTK ředitel Ondřej Solar. Průlom v čištění vody, se kterým přišel tým vědců z univerzit v Olomouci a Ostravě, může zvýšit čistotu českých řek. Pomocí prášku grafitického nitridu uhlíku a světla dokázali odstranit z vody až 95% zbytků antibiotik a léčiv. Nový časový plán má rekonstrukce mostu v Hranicích na třídě 1. máje. Staveniště už je předané zhotoviteli a vznikne tu lávka pro pěší. 1. června pak začnou hlavní práce. Po novém mostě bychom se měli projet letos v prosinci.
7: Hlas lidu.
5: Drahé palivo mává s rodinnými rozpočty. Zdražování benzínu a nafty kvůli konfliktu na Blízkém východě v uplynulých týdnech výrazně poznamenalo polovinu českých domácností. Přičemž desetina má kvůli tomu vážné finanční problémy. Zjistil to průzkum STEM mezi 13 lidmi. Domácnosti se snaží dopady zmírnit omezením jíst.
7: Sport.
5: Blíží se prostějovský tenisový challenger. Tahákem 33. ročníku atraktivního tenisového turnaje budou Davis Cupoví reprezentanti Vít Kopřiva, Dalibor Svrčina či Max Mrva.
8: Vít Kopřiva udělal obrovský skok a velký progres a vlastně klepe na první 50, což v jeho věku je fantastický úspěch a myslím si, že se opravdu neskutečně zlepšil. Ten jeho progres je obrovský.
5: Říká ředitelka prostějovského challengeru, který začne 1. června, Petra Černošková.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: V úterý naměříme maximálně 13 stupňů Celsia, obloha bude převážně oblačná a místy nám může sprchnout. Na Moravě spíše později během dne, ale za to vytrvalej. V úterý také slaví Bonifác, poslední z takzvaných ledových mužů, takže přichází ideální čas vysadit rajčata, papriky, okurky nebo třeba i cukety. Další dny se nám záhony také pěkně pokropí. Podle meteorologů bude od pátku do neděle pršet.
2: Pokud se dneska chystáte kličkovat Olomoucí, mám pro vás pár míst, kde to bude chtít pevné nervy a dobrý odhad. Úplná uzavírka a stopka pro auta i chodce, ulice Luční a Chválkovická, kopou se plynovody. Radši jeďte jinudy, ať neuvíznete mezi trubkami. Stejná situace, totální stopka kvůli rekonstrukci plynu Šafaříkova Řezničkova. Pokud projíždíte Dobnerkou, připravte se taky na uzavírku, tady nás to bude trápit ještě nějaký ten pátek. A připomínám Švýcarské nábřeží, tady je provoz částečně omezený, značení v jednom pruhu, zrovna když zásobují stavbu. Dojďte včas a bezpečně.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
0: Hudební výběr.

0: Oravu a také Přerovsko na vlně 98.6 FM. Tady je s námi i Vojta. Dobré ráno, Vojto.
1: Zdravím, Rádio Haná, tady Vojta z Přerova. Právě jsem vyhrál 4000 korun v Šťastné trojce. Peníze použiju na nové běžecké boty, protože jsem vášnivý běžec. Pro ostatní, snažte se dál a vyhrajete možná taky.
0: Tak Vojta je díky poslechu Rádia Haná a díky naší Šťastné trojce o 4000 bohatší. Vyhrál je včera odpoledne. A to znamená, že dnešní bank se vrací na základní tisícovku. Více o Šťastné trojce na webu radiohana.cz. Poslední tři čísla vašeho telefonu losujeme každý všední den. Těšíte se, až vyhrajete? Dobré ráno, Belinda Carlisle i Anaka u nás už za moment.
2: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
3: Tady je rádi.

0: lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Radio Haná.
2: Ranní topka.

0: Tohle Rádio Haná se vyplatí poslouchat i ve čtvrtek ráno. Slyšíte o všem důležitém, co se na Moravě šustne. Monitorujeme ranní dopravu v moravských městech i vesničkách. Taky jsme v kontaktu s naším meteocentrem. Dneska na obloze mraky, místy přehánky, k večeru déšť, teploty u 14 stupňů Celsia. Je 6 hodin 17 minut, tak čištění zubů nebo třeba k nakládání dodávky u skladu. Pro vás budou hrát další hity od Ingrid, taky od Aerosmith, dáme si jejich Armageddon z 90. A teď jsou v září reflektorů dnešní oslavenci.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: V kalendáři čtvrtek 14. května 2026. Narozeniny slaví náš pan ředitel David Foretník, také britský zpěvák Oli Mars, zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg, anebo režisér George Lucas. Tvůrce Hvězdných válek má už 82 let. A v kalendáři je třetí ledový muž, a tedy Bonifác. Jsme s vámi od rána do večera i ve čtvrtek 14. května.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: CZ. Rádio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
5: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
6: Lodě je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
7: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
8: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér, garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
9: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čekáme

0: i velké. Tento víkend Hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
1: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, kar-

0: Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební.

Trvaný Top Gun jednička z 80. let s Tomem Cruisem, taky animák Farma zvířat nebo koncertní film o kapele Iron Maiden. Jsou filmové premiéry v moravských kinech od dnešního dne, tedy od čtvrtka 14. května. Stojí za to na to zajít do kina? Odpověď nabídneme s naším filmovým expertem na vlnách Rádia Hana už po 6:30. Navíc se v naší ranní topce také ukáží další hvězdy pro vás George Ezra nebo Desiree po dopravě a taky po počasí. Ranní teploty v Olomouci i ve Vyškově teď kolem 7 stupňů, v Šumperku

0: stupni Celzia. Doprava. Na Moravě aktuálně bez nehod, policie v Olomouci, v Mohelnici, v Prostějově, také ve Zlíně. Víme, jak se jezdí tady. Silniční prověrku řidičů právě policejní hlídky provádí v Olomouci na Rolsberské vedle Hornbachu, také na kraji Mohelnice, ulice Družstevní. Další hlídky v Prostějově na Kujetínské nebo ve Zlíně u parku na Gahurově ulici. Přejem šťastnou cestu, pohodu v hlavě, ranní jízdu spolu s Vládnem Hravě.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Ráno nahané.

0: Ráno spolu zapínáme rádio, otevíráme okna do kořán. Ona libozvučná ranní hudba, čerstvý vzduch. Přesně tím nejlépe začíná nový den, čtvrtek 14. květen, 6 minut po půl sedmé, aktuální čas. Z rádia Hana přejeme úspěšný den celé vaší rodině. Dneska si děláme malý rodičovský průzkum. Na Facebooku rádia Hana se ptáme, co je podle vás nejdůležitější na výchově puberťáka. Vaše zkušenosti tady budou už po tři čtvrtě na 7. A teď s námi vysílá náš filmový expert, protože čtvrtek je v moravských kinech den premiéry.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: V klidu se posaďte a nalaďte se na filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech. Průvodce nám udělá Radek Kreuziger z multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Radku, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Kromě úspěšného filmového dua Ďábel nosí Pradu 2 a Michaela můžete tento týden nově vidět trojici filmů. Tedy nově. V tomto případě nově na velkém plátně. Protože v remasterované verzi ke svému 40. výročí přichází naprostá filmová legenda. Top Gun. Film bude samozřejmě digitální a v některých kinech i ve formátech, které v roce 1986 ani neexistovaly.
3: Chci jen sloužit své vlasti a být nejlepším pilotem armády.
4: Nedráždi mě, Mavericku, jsi nedisciplinovaný pilot.
2: Zajímavostí je, že Tom Cruise měl v době natáčení 23 let a šušká se, že ještě jeden díl Top Gunu se chystá vyprodukovat.
4: Možná jsi dobrý. Nejradši bych tě naplácal zadek, ale nemůžu, mám tu jiný problém. Musím jako z téhle jednotky vyslat na Miramar.
2: Tak to teď berte jako přípravu a rekapitulaci.
5: Kikiriki!
6: Čau, štístko.
7: Jak je?
6: Víš, že jedeme na dovcu?
2: Tenhle animák bude zajímat nejen maturanty. Pro děti to bude dobrodružný příběh o zvířatech, pro dospělé společenské zrcadlo. V roce 1945 George Orwell vydal svůj velký román Farma zvířat. A vy máte nyní možnost jej zhlédnout v podobě, která bude dostatečně hravá, ale zároveň nově převyprávěná společenská výpověď.
4: Snad to tam bude dobrý.
2: V poslední době se v kinech objevují hojně koncertní filmy. Má to své opodstatnění. Podstatou koncertu je zvuk. Aby vám z něj šel mráz po zádech, musíte být přímo na místě nebo někde, kde se zvuk věrohodně reprodukuje. A na to jsou perfektní kinosály, ve kterých se tento týden rozeznívají Iron Maiden, Burning Ambition.
8: Any long career is gonna have ups and downs, and you just kind of ride with it.
2: Ve filmu uslyšíte mnoho klíčových skladeb a také se dozvíte něco z autentických vyprávění.
9: It was always about the band. Just with you through thick and thin.
0: Remasterovaný Top Gun 1 z roku 86, animák Farma zvířat nebo koncertní film o Iron Maiden jsou filmové novinky 20. týdne tohoto roku a vše pro nás zajistil Radek Kreuziger z multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky Lukáši a přeji příjemné jarní dny.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
10: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
11: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
10: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
11: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
10: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
12: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
13: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
14: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
13: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
15: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
16: Olomoucká muzejní noc v pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
17: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
5: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
7: Izomat stavebniny.
18: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité umytky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
19: Cemix fasáda, trvalá paráda.
18: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
20: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
21: Co se tady děje?
22: Co se chystá?
23: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: nábytku, ty s tou červenou židlí. Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší

Green Day na Hané v 6.50, rádio pro váš celý život, to je Rádio Haná. Hráli jsme vám u maturity, při dělání řidičáku, při kupování vašeho prvního auta, když jste šli k oltáři a jsme s vámi i teď, když se jako rodiče snažíte přežít výchovu vašeho puberťáka. O tom se budeme teď bavit v těch dalších vteřinách, protože na Facebooku Rádia Haná dnes doplňujete větu. Při výchově puberťáka je nejdůležitější tři tečky. Tak, co si o tom myslíte? Ale napíše, při výchově puberťáka je nejdůležitější naslouchat, nebagatelizovat a nedávat nevyžádané rady. Iva má jasno, při výchově puberťáka je nejdůležitější nekřičet. Nemá to smysl, protože puberťák má lepší reproduktory, neuslyší vás. Dak píše, komunikovat, nemyslet si o sobě, že jsem něco víc jenom proto, že jsem dospělej. A Zuzana, ta taky dělí o své zážitky, píše, mám doma dva puberťáky, takže upřímně potřebuju hodně vína. Úplně chápu. Na druhou stranu, my jsme opravdu rádio pro celou vaši rodinu. A chce to hlavně klid, protože v pubertě jsme občas na zabití byli úplně všichni. No ne? Rádio Haná.

0: Ve čtvrtek ráno je s námi na vlnách rádia Hana vzhůru, už také, ale Farbenyho Baby Goodbye, chvilku před 7 hodinou. My absolutně tady ve studiu rádia Hana nevěříme tomu, co na internetu čteme, my to vůbec nechápeme a musíme vám o tom říct. My jsme zvědaví, jaký si na to uděláte názor, protože svět sběratelských předmětů dosáhl nového bizáru. Hlavní roli v tom hrají faninky Taylor Swift a velmi mírně řečeno to, co tady vidíme, to je úplně šílené. Více na Hana už po 7 hodině a u toho.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Zahrajeme si Michaela Jacksona, bude kapela Slze. A jestli něco našim dětem cestou do školy nebo do školky udělá tu největší radost, tak je to jeden z jejich nejoblíbenějších songů letošního května. Z Zootropolis, Shakira. Tohle školáci na Moravě prostě milují. I pro ně hrajeme 6.57.
3: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Bude 7 hodin.
4: Hezké ráno.
2: Zprávy rádia Hana.
5: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Je čtvrtek 14. května. Opomíjené osudy žen rodiny Mašínových přiblíží nová hra Jejich sestra. V pátek ji uvede v premiéře Moravské divadlo Olomouc. Inscenace vychází z příběhu Zdeny Mašínové, sestry známých protikomunistických odbojářů.
6: Nejenom ti muži jako v té rodině byli důležití, ale ty ženy to taky nějak prožívaly. Ty ženy tady zůstaly sami. Zdena Mašínová, starší teda maminka, byla vězněna gestapem. Byla vězněna komunisty, takže vlastně na ní to taky nějak doléhalo a oni vlastně přebírali hříchy těch mužů a vlastně vždycky vydrželi.
5: Říká režisér Jan Janča. Podrobnosti na webu moravskedivadlo.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
5: Přerov láká do nového. Den otevřených dveří nové budovy magistrátu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka je právě dnes. Od 10 do 20 hodin můžeme prozkoumat moderní kanceláře, výstavu, rekonstrukci budovy i vyhlídkovou terasu v 6. patře. Válku proti invaznímu stromu vyhlásilo Uherské Hradiště. V druhé půli léta začne cíleně likvidovat invazní pajasan žláznatý. Agresivní dřevina z Asie tu totiž nekontrolovaně vytlačuje původní rostliny a ohrožuje parky. Kdo se snažil zbavit pajasanu, ví, že je to složité. Po pokácení znovu rychle vyrůstá z kořenů. Odborníci proto budou ničit pajasany injekcemi do kmenů. Ve Zlínském kraji už se dříve do těchto stromů pustili například v Hulíně. Píší o tom Novinky.cz.
1: Sport.
5: Fotbalová Slavia Praha obhájila titul v první lize a bez bouřlivých oslav. Přemohla Jablonec 5-1 a rozhodla o opětovném zisku titulu. Zápas se však konal bez diváků kvůli excesu fanoušků při sobotním derby pražských S.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Upřímně, na ten květnový déšť čekali jako na smilování také trávníkáři fotbalových hřišť na Moravě. Díky dešti se tento týden tráva krásně zelená a je radost na ní hrát anebo trénovat. Víme, jak bude. Dnes oblačno anebo zataženo, místy přeháňky, k večeru má přijít vydatnější déšť a denní teploty mezi 13 a 15 stupni. Na Moravě aktuálně bez nehod, policie v Olomouci, v Mohelnici, v Prostějově, také ve Zlíně. Víme, jak se jezdí tady. Silniční prověrku řidičů právě policejní hlídky provádí v Olomouci, na Rolsberské vedle Hornbachu, také na kraji Mohelnice, ulice Družstevní. Další hlídky v Prostějově na Kujetínské nebo ve Zlíně u parku na Gahurově ulici. Přejem šťastnou cestu, pohodu v hlavě, ranní jízdu spolu s Vládnem Hravě.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

vás v novém dni s rádiem hraná čtvrtek 14. květen. Na rozkvět slaví britský zpěvák Oli Mars nebo zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg. V této hodině ranní topky rádia hraná se připravíme na zítřejší zahájení hokejového šampionátu ve Švýcarsku. Samozřejmě po 7:15 s Marťou vychytáme dnešní horoskopy. A teď v 7:08 pro vás máme něco, čemu my tady s kolegy ve studiu rádia hraná absolutně nejde nevěříme, ale nechceme věřit. Ovšem internet.

0: řekněme, nového bizáru. Hlavní roli v tom hrají faninky téhleté zpěvačky, to je Taylor Swift. No a jedna ta faninka, a teď dobře poslouchejte. Nechceme tomu věřit, ale na internetu ta faninka prodává svoje kontaktní čočky, které měla v očích během koncertu Taylor Swift. Takže v uvozovkách ty čočky Taylor Swift přímo viděli. Můžete si je koupit, ty čočky, a chce za ně v přepočtu 250 000 korun. Ale pozor, pozor, tak mě napadá, já mám tady u sebe sáčky se vzduchem, který jsme dýchali na koncertě Kabátu. Co? Chce někdo za 5 kilo? Dobré ráno.
1: Ranní Topka rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.
2: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
1: Rádio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební

0: a získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební

0: Vesnička, všude jsme vaše rádiová jednička. Tohle je Rádio Haná ranní topka, k nám se za chvilku připojí třeba Bee Gees, nebo také Shakira, to nejlepší ze Zootropolis 2 Zoo. Zpracujeme pro vás další novinky z dopravní centrály. Za chvilku díky Rádiu Haná budete vědět, s čím počítat na cestách. Super zpráva je, že zatím je to momentálně na moravských silnicích bez vážných nehod. Tak moc děkujeme za to, že cestou do školy i do práce jezdíme bezpečně. A v 7.17 servírujeme horoskopy s Kvítkem. Připraveni?
1: Hvězdy ví. Rádio Haná. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, jako houba nacucáváte nové a nové informace. Býci, snažte se netlačit na pilu. Blíženci, umíte uspět v náročné konkurenci. Radci, někdy se daří víc, někdy míň, tak to prostě je. Lvi, velkým tématem pro vás teď je komunikace. Pany, vaše nápady se setkají s nadšením. Váhy, naučte se lépe regenerovat. Štíři, snažte se být víc aktivní. Střelci, když chcete, umíte čelit výzvám. Kozorozim, sbíráte odvahu na další dobrodružství. Vodnáři, udělejte si jasno v tom, co vás baví a co my ryby. S lehkostí prý vplujeme do další životní etapy.
1: Hvězdy ví. Rádio Haná. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.

Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Firma S-Pro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

0: Nová práce. Hlídka Rádia Haná vám veze nový šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka Rádia Haná jede k vám a veze nový šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku. Právě teď.
1: Pestré čtení se šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
2: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky,

0: festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou 22. a 23. května.
1: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

Taky těm, které třeba dneska do školy nejdou, které jsou třeba nemocné, které se léčí, anebo které jsou v moravských nemocnicích, taky pro ně hrajeme ten nejlepší hudební výběr. Tenhle ten megahit ZOO je z animáku Zootropolis 2. A naši malí posluchači je milují, tak se usmívají, když o tom mluvíme. Protože to je nesmírně chytlavé. Stačí 2-3 refrénky a všichni dospěláci zpívají ZOO. Tohle se fakt povedlo. Samozřejmě Shakira není ve vysílání Rádia Hana žádný nováček. Na druhou stranu hned 8 nováčků může od zítřka prožít svůj debut na hokejovém šampionátu ve Švýcarsku s trenérem Radimem Rulíkem. O tom na Rádiu Hana budeme mluvit už po 7:30. A teď v 7:30 dobré ráno vám všem na moravské cesty, taky na chodník.

0: Dobré ráno, zdravíme i na cesty. Doprava. Ve čtvrtek ráno spolu frčíme bez nehod a s policejními hlídkami na Olomoucku, v Hranicích a také na Otrokovicku. Nedaleko Olomouce je policejní hlídka v Mariánském údolí na Olomoucké ulici, v Hranicích hlídají na Bělotinské u Wienerberga a mezi Otrokovicemi a Zlínem číhají u dálničního podjezdu. Jeďte s námi a bez pokut. Dobré ráno.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana.
3: Přejeme

0: Vrchy ve šťastné trojce Rádia Haná. Dnes hrajeme o 1000 korun. Další výherní trojčíslí vylosujeme už brzy.
1: Rádio Haná
0: a šťastná trojka.

šaty. Kapelník je připraven. Vyšel v jednu, je půl pátý, za pár hodin končí den. Všechno stojí, všechno padá, na posledním podlaží, stejně

0: Kabátě pro vás ve vysílání Rádia Haná za chvíli Sting, Roxeťáci, také se budeme bavit o tom, kolik peněz je dneska v banku naší mega hry Šťastné trojky. Rádia Haná, 7 hodin a 38 minut. Hrajeme všem, kteří si rozespalí a rozlámání dneska v koupelně u zrcadla řekli, neznám tě, ale umeju tě. Doufám, že to umývání proběhlo úspěšně, že máte dobrou náladu a doufám, že se nám bude dařit už zítra. A říkáte si, co jako má být zítra? Vy to nevíte?
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
0: Nakupte křupky, dejte chladit pití, vyžehlete dresy, vytáhněte české šály, telefon do režimu nerušit a jde se na to. Už zítra startuje hokejový šampionát ve Švýcarsku a náš trenér Radim Rulík bere na turnaj i 8 nováčků, kouči.
2: Těch omluvenek bylo hodně, tolik omluvenek jako nepamatuju, ale samozřejmě to chápu. To kritérium jednoznačně zvládat dostatky a takový druhý hlavní je správné rozhodování na malém prostoru, nevyvarovat se ztrát, vyvarovat se provazovaček, kdy v těch detailech ten cit na tu situaci, takže ta obratnost a bruslavská schopnost prostě zvládnout to na tom velkém hřišti bude to strašně náročný.
0: Říká Radim Rulík, debut na světovém šampionátu si mohou odbít třeba golman Dominik Pavlát, v obraně Marek Alšer, Tomáš Cibulka, Tomáš Galvas a v útoku Jarda Chmelař, Matyáš Melovský, Michal Kovařčík a nebo Jan Mandát. Ve Švýcarsku vypukne hokejová horečka už zítra. A je tu další část našeho hokejového švýcarského slovníku. Až v televizi uslyšíte tohle, znamená to, že nám Švýcaři fandí a skandují, my chceme gól!
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku. Radio Haná.
3: Jsme online na radiohana.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
7: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
8: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
9: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svět spánku CZ.
10: Holá, tak už je to tady. Každý čtvrt

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
2: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
3: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
4: Břest se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Břest se slaví 750 let.
5: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky.

0: všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
3: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
4: Rádio Hana a ranní topka. Vaše ráno, naše energie.

Ráno vás budíme, v poledne spolu obědváme, odpoledne vezeme děti na kroužky a večer unavení po tom úžasném dnu usínáme, jsme s vámi jednoduše, kdykoliv chcete. Roxette pro vás, nejlepší hudební výběr ve čtvrtek ráno, 2 minuty po 3:15. Za chvilku šťastná trojka.

0: 7.51 Radio Hana, dobré čtvrteční ráno, 14. květen, tohle jsou Roxet, za chvilku Taylor Swift, zdravíme Moravu a taky Přerovsko na vlně 98.6 FM, tady s námi snídá a vstává i Vojta.
1: Šťastná trojka!
0: Vojta, dobré ráno, jak to jde?
2: Zdravím, Rádio Hana, tady Vojta z Přerova. Právě jsem vyhrál 4000 korun v Šťastné trojce. Peníze použiju na nové běžecké boty, protože jsem vášnivý běžec. Pro ostatní, snažte se dál a vyhrajete možná taky.
0: Je to přesně jak Vojta říká. Vojta, díky poslechu Rádia Hana a naší Šťastné trojky je o 4000 bohatší. Vyhrál je včera před obědem tady u nás na Hané. A to znamená, že dnešní bank se vrací na základní tisícovku, o kterou si zahrajeme. Více o Šťastné trojce na webu radiohana.cz. Poslední čísla vašeho telefonu losujeme každý všední den. Doufám, že se těšíte, až vyhrajete. Žijeme krásné ráno, 7.52 do 4 minut další nové zprávy Rádia Hana s Tomášem. Na náměstí v Olomouci na nás bude dohlížet Wolfgang Amadeus Mozart. Víte kdy a proč? Poslouchejte.
3: Ranní topka Rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

0: Čtvrteční ráno s Rádiem Haná, spolu se zpíváme, usmíváme se, zdravíme za volant osobního auta, taxíku, kurýrské dodávky i naloženého nákladňáku. Jednoduše jsme s vámi kdekoliv chcete a posme k vám pečlivě přepravíme hit za hitem. Marek Ztracený, ta bílá ti sluší, chystáme pro vás další pecky, které si můžete zaspívat. Donna Summer. Do naší ranní rádiové party se přidá Ava Max. Užijte si nový den s námi, je 7 hodin 55 minut, zprávy dřív než ostatní.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz

0: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Jsou tu zprávy. Je čtvrtek, 14. května. Tradice pískových soch u radnice v Olomouci pokračuje. Během červnových svátků města se představí na Horním náměstí nová socha z písku. Město oznámilo, že bude věnovaná skladateli Wolfgangu Amadeovi Mozartovi. A to při příležitosti uplynutí 270 let od jeho narození.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Překvapení má pro fotbalové fanoušky na své poslední utkání v sezóně první ligy Sigma Olomouc. Na domácí odvetu finále Nadstavby o umístění proti Karviné nebude Sigma vybírat vstupné. Tento match se hraje v sobotu příští týden. Píše o tom web klubu. Své cesty dá do pořádku Blansko. Začalo s rozsáhlou opravou silnic, na kterou vyčlenilo 6 milionů korun. Práce odstartovaly v centru města a postupně se přesunou do starého Blanska a místních částí. Potrvají asi do půlky letních prázdnin. Třetí největší letiště v České republice, letiště Leoše Janáčka Ostrava, které je v Mošnově na Novojičínsku, by mohla převzít armáda, oznámil to premiér Andrej Babiš. Ministerstvo obrany, Moravskoslezský kraj ani vedení letiště možný převod nekomentují, ale potvrdili, že se o tom jedná, informují Novinky.cz.
1: Sport.
0: Senzace se nekonala. Čeští házenkáři prohráli úvodní utkání play-off kvalifikace o mistrovství světa s favorizovanou Francií. V Brně utrpěli porážku 26-37. Odveta je v plánu v neděli ve Francii.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Máte chuť po práci hodit na grill klobásky, stejky, hamburger nebo nějakou zeleninu? Klidně můžete, ale mějte připravenou i odpolední mokrou variantu v altánku nebo pod nepromokavým slunečníkem. Během dne by mělo zapršet, více právě teď víme, jak bude. Čtvrtek má být oblačný anebo zatažený, místy přehaňky. K večeru má přijít vydatnější déšť a denní teploty tady u nás na Moravě mezi 13 a 15 stupni Celsia. Ve čtvrtek ráno spolu frčíme bez nehod a s policejními hlídkami. Na Olomoucku, v Hranicích a také na Otrokovicku. Nedaleko Olomouce je policejní hlídka v Mariánském údolí na Olomoucké ulici. V Hranicích hlídají na Bělotinské u Wienerbergera a mezi Otrokovicemi a Zlínem číhají u dálničního podjezdu. Jeďte s námi a bez pokut. Dobré ráno.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Hana žije hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

0: dnešní vejlet je pro opravdový fajnšmekr.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu,
2: to jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.

0: Komu popřát, kdo má dnes narozeniny, co je za den, o tom na vlnách Rádia Hana už po 8:15, 8 hodin 9 minut. Děkujeme, že posloucháte, jsme rádio pro váš celý život, hráli jsme vám ve škole, u maturity, při dělání řidičáku, při kupování vašeho prvního auta, taky když jste šli k oltáři a jsme s vámi i teď, když se jako rodiče snažíte přežít výchovu svého puberťáka. Na Facebooku Rádia Hana Aderska doplňujete větu, při výchově puberťáka je nejdůležitější, ale napíše, naslouchat, nebagatelizovat, nedávat nevyžádané rady. Iva má jasno, při výchově puberťáka je nejdůležitější nekřičet. Nemá to smysl, protože puberťák má lepší, hlasitější reproduktory. Dak píše, je důležitá komunikace a jako rodič je důležité si o sobě nemyslet, že jsem něco víc jenom proto, že jsem dospělej. A Zuzana, tak ta píše, mám doma dva puberťáky. Takže se asi dokážete představit, že potřebuju opravdu hodně vína. Dovedeme, Zuzi. Jsme rádi pro celou vaši rodinu a takhle, chce to hlavně klid, protože v pubertě jsme občas byli na zabití úplně všichni.
1: Ráno je top! Rádio Hana. Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Hana a ranní topka. Vaše ráno, naše energie.

0: Milujeme 90. Nejlepší hudební výběr, 8 hodin, 17 minut. Tohle rádio, Rádio Hana se vyplatí poslouchat také ve čtvrtek ráno. Slyšíte ovšem důležitém, co se na Moravě kde šustne. Monitorujeme ranní dopravu v moravských městech i vesničkách nebo na dálnicích. Také jsme v kontaktu s naším meteocentrem. Dneska na obloze mraky, místy přehaňky, k večeru trvalejší déšť, teploty kolem 14 stupňů Celsia. Je 8 hodin, 17 minut, do práce, domů i na cesty pro vás další hity. Radečci nebo Ohňostroj od Katy Perry, dáme si její Firework. A tak jsou září reflektorů dnešní oslavenci.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: V kalendáři čtvrtek 14. května 2026. Narozeniny slaví náš pan ředitel David Foretník, také britský zpěvák Oli Mars, zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg a nebo režisér George Lucas. Tvůrce Hvězdných válek má už 82 let. A v kalendáři je třetí ledový muž, a tedy Bonifác. Jsme s vámi od rána do večera i ve čtvrtek 14. května.
1: Rádio Hana, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Hana. Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. WhatsApp Rádia Hana 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Hana.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
5: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer. Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
6: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na nás teším.
5: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
12: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v

0: Plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka Rádia Haná jede k vám a veze nový šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku. Právě teď.
1: Pestré čtení se šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.

0: Že jste ještě nikdy ráno neviděli ohňostroj, tak teď ho slyšíte v podání Katy Perry. Hey, firework! 8 hodin, 29 minut. Remastrovaný Top Gun jednička s Tomem Cruisem, tedy návrat z 80. let. Taky animák Farma zvířat. Nebo koncertní film o kapele Iron Maiden. Jsou filmové premiéry v moravských kin od dnešního dne, tedy od čtvrtka 14. Stojí za to na ně zajít do kina? Odpověď nabídneme s naším filmovým expertem po 8:30. Navíc v naší ranní topce taky ukáží další hudební hvězdy Metallica nebo Alex Boren. Hned po dopravě a taky po počasí pro vás. Ranní teploty v Olomouci i ve Šternberku teď kolem 10 stupňů, Blansko, Velké Opatovice 9, na deštníky, na pláštěnky, to občas bude i během dne, čtvrtek má být oblačný nebo zatažený, přehaňky, k večeru má přijít vydatnější déšť a denní teploty na Moravě mezi 13 a 15 stupni. Doprava. V Olomouci, Přerově, Kroměříži, také v Krnově teď provoz bez vážných nehod. Silniční prověrku řidičů právě policejní hlídky provádí v Prostějově za Olomouckou. Hlídají také na výjezdu ze Zábřehu na Postřelmov, v Rapotíně na Šumperské anebo v Lipníku u školy na Bělotínské ulici. Přijem šťastnou cestu, pohodu v hlavě a čtvrteční jízdu spolu s Vládnem Hravě.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Tohle je Rádio Hana.

0: Vyhrajte prachy ve šťastné trojce Rádia Haná. Dnes hrajeme o 1000 korun. Další výherní trojčíslí vylosujeme už brzy.
1: Rádio Haná
0: a šťastná trojka.

0: Muziku na vlnách Rádia Hná má ve čtvrtek ráno pod palcem Alex Voren, za chvilku Pet Shop Boys nebo Činaské přátelé. My tady ve studiu Rádia Hná absolutně nevěříme tomu, co na internetu čteme. My to nechápeme a musíme vám o tom říct. Vlastně jsme zvědaví, jaký si na to uděláte názor, protože svět sběratelských předmětů dosáhl nového bizáru a hlavní roli v tom hrají faninky zpěvačky Taylor Swift a velmi mírně řečeno to, co uslyšíte po 8:45, to bude hodně šílené. Počkejte si na to, teď nové filmy dneška.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: V klidu se posaďte a nalaďte se na filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech. Průvodce nám udělá Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Radku, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Kromě úspěšného filmového dua Ďábel nosí Pradu 2 a Michaela můžete tento týden nově vidět trojici filmů. Tedy nově. V tomto případě nově na velkém plátně. Protože v remasterované verzi ke svému 40. výročí přichází naprostá filmová legenda. Top Gun. Film bude samozřejmě digitální a v některých kinech i ve formátech, které v roce 1986 ani neexistovaly.
3: Chci jen sloužit své vlasti a být nejlepším pilotem armády.
4: Nedráždi mě, Mavericku, jsi nedisciplinovaný pilot.
2: Zajímavostí je, že Tom Cruise měl v době natáčení 23 let a šušká se, že ještě jeden díl Top Gunu se chystá vyprodukovat.
4: Možná jsi dobrý. Nejradši bych tě naplácel zadek, ale nemůžu, mám tu jiný problém. Musím někoho z téhle jednotky vyslat na Miramar.
2: Tak to teď berte jako přípravu a rekapitulaci.
5: Kikiriki!
6: Čau, štístko.
7: Jak je?
6: Víš, že jedeme na dovcu?
2: Tenhle animák bude zajímat nejen maturanty. Pro děti to bude dobrodružný příběh o zvířatech, pro dospělé společenské zrcadlo. V roce 1945 George Orwell vydal svůj velký román Farma zvířat. A vy máte nyní možnost jej zhlédnout v podobě, která bude dostatečně hravá, ale zároveň nově převyprávěná společenská výpověď.
4: Snad to tam bude dobrý.
2: V poslední době se v kinech objevují hojně koncertní filmy. Má to své opodstatnění. Podstatou koncertu je zvuk. Aby vám z něj šel mráz po zádech, musíte být přímo na místě nebo někde, kde se zvuk věrohodně reprodukuje. A na to jsou perfektní kinosály, ve kterých se tento týden rozeznívají Iron Maiden, Burning Ambition.
8: Any long career is gonna have ups and downs, and you just kind of ride with it.
9: Steve had this vision. If you interfered with that vision, you are not gonna stay with this band.
2: Ve filmu uslyšíte mnoho klíčových skladeb a také se dozvíte něco z autentických vyprávění.
10: It was always about the band. Just with you through thick and thin.
0: Remasterovaný Top Gun 1 z roku 86, animák Farma zvířat nebo koncertní film o Iron Maiden jsou filmové novinky 20. týdne tohoto roku a vše pro nás zajistil Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky Lukáši a přeji příjemné jarní dny.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Zábava, skvělé drinky a dobrý skutek v jednom. Olomoucké smetanovy sady ožijí 16. května od 10 hodin dnem pro rodiny. Čeká vás dobré jídlo, zábava pro děti a živý hudební program. Výtěžek pomůže tam, kde je potřeba. Budeme se těšit na Sirupárna Festu v Olomouci.
11: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
12: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
13: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
14: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
13: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
15: Slyšíte to? To není potlesk, to jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste, přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější, pro vás. ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
16: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
17: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně Moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportál.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
20: 30 rokov na scéně Moment Out Arena.
21: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
22: To nejlepší pro ty nejlepší.
23: Rádio Haná
22: a ranní

0: My vás vítáme v novém dni z Rádia Hana, čtvrtek 14. květen, na Rosky slaví britský zpěvák Oli Mars nebo zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg. Před 9. hodinou stihneme ještě kapelu Killers, dáme si jejich megahit Human z roku 2008, potom taky nové zprávy a následně vzpomínková show vyzdobená megahity 80. let. Procházka paměti už za pár minut, bude to velké, tak poslouchejte. A teď v 8.51 je tady něco, čemu my tady ve studiu Rádia Hana s kolegy absolutně nemůžeme věřit, ale internet tvrdí, že to je pravda. Údajně svět sběratelských předmětů dosáhl nového bizáru a chceme vám o tom povědět. Zajímá nás, co si o tom budete myslet. Takhle, hlavní roli v tom hrají faninky téhle zpěvačky. To je Taylor Swift. A jedna z těch faninek na internetu nabízí, prodává svoje kontaktní čočky, které měla v očích během koncertu Taylor Swift. Takže ty kontaktní čočky Taylor Swift přímo viděli a ta faninka za ně v přepočtu chce čtvrt mega. Čtvrt milionu korun, prostě za čočky, které měla na koncertě. Tak mě vlastně napadá, že já tady u sebe mám sáčky se vzduchem, které jsme dýchali na koncertě Kabátů. Ten vzduch, co? Chce někdo za 5 kilo?
1: Ranní Topka Rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.
0: Dobré ráno, jsme s vámi, 8.52.

0: Také s kapelou Killers a jejich hitem Human jsme s vámi kdekoliv chcete, velké město nebo malá moravská vesnička, všude jsme vaše rádiová jednička. Pro vás a taky díky vám jsme vás mohli probouzet ve čtvrtek ráno. My jsme spolu na vlnách Rádia Haná dnes mezi 6 a 9 hodinou projeli bizáry internetu. Poznali jsme filmové premiéry v moravských kinech, také jsme se vás ptali, co je nejdůležitější na výchově puberťáka. Připravili jsme se na zítřejší start hokejového šampionátu ve Švýcarsku a po 9 hodině do vašich uší odstartuje Procházka pamětí.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: A za celý tým Rádia Haná vám můžu slíbit, že ta další hodina bude plná 80. let. Navštíví nás Madonna, zazpomínáme na Michaela Jacksona. A bude tryskat hudební gejzír. Největší osmdesátkové hudební poklady best of z jednoho roku po zprávách. Dřív než ostatní 8.56.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
3: Bude 9 hodin.
4: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Haná.
5: Vítejte u zpráv, podíváme se do Olomouce. Kolik pak tu máme sousedů? To zjišťoval web report.cz a v rubrice Data Report nově představuje podrobnosti, které městské části Olomouce jsou nejobydlenější a které mají obyvatel nejméně. Detaily najdete na webu report.cz. Máte kapelu a chcete prorazit? Šance pro začínající umělce je po roce zase tu. Rádio Haná a nahrávací studio Ta Muzika vyhlašuje 9. ročník celostátní soutěže Radio Talent Olomouckého kraje pro hudebníky do 30 let. Více informací najdete na webu radiotalent.cz. Projekt finančně podpořil Olomoucký kraj. Oprava kostela svatého Vavřince v centru Přerova pokračuje. Čeká ho druhá část rekonstrukce. Město vloží 400 tisíc korun na opravu kleneb této památky. Celkem má oprava stát 4,5 milionu korun. Bouře, která si vyžádala životy nejméně 89 lidí, ta zasáhla indický stát Uttar Pradesh. Dalších více než 50 lidí se během silné bouře provázené kroupy zranilo. Uhynula i více než stovka zvířat, píše o tom Deník N.
3: Sport.
5: Roli favorita nepotvrdil. Tenista prostějovského klubu Dalibor Svrčina na Challengeru v Tunisu končí už v osmifinále. V pozici nasazené jedničky antukového podniku vyzval Američana Boyera a padl 1-2 na sety a s turnajem se loučí.
3: Rádio Haná.
1: S námi máte přehled i ve čtvrtek.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Upřímně, na ten květnový déšť čekali jako na smilování také trávníkáři fotbalových hřišť na Moravě. Díky dešti se tento týden tráva krásně zelená a je radost na ní hrát anebo trénovat. Víme, jak bude. Dnes oblačno anebo zataženo, místy přehánky, k večeru má přijít vydatnější déšť a denní teploty mezi 13 a 15 stupni. V Olomouci, Přerově, Kroměříži, také v Krnově teď provoz bez vážných nehod. Silniční prověrku řidičů právě policejní hlídky provádí v Prostějově za Olomouckou. Hlídají také na výjezdu ze Zábřehu na Postřelmov, v Rapotíně na Šumperské anebo v Lipníku u školy na Bělotínské ulici. Přejem šťastnou cestu, pohodu v hlavě a čtvrteční jízdu spolu s Vládnem Hravě.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.

0: Rádio Hana.
1: Procházka pamětí.
2: Ano, zapli jste včas 9 hodin 7 minut, jsme na začátku naší procházky pamětí. S Brucem Willisem navštívíme jeden nepovedený firemní večírek, s Michaelem Jacksonem prožijeme čas jeho největší koncertní slávy a z 80-kových hitparád společně oprášíme hity od Madony, Cheap Trick, Bad Boys Blue, budou Aha, či taky Lambáda od Kaomi, a nebo třeba Alien a Petr Kotwald. Ano, procházka pamětí právě začíná. Opět vás vítáme na procházce jedním rokem, který máte za úkol odhalit. Jste připraveni? Jde se na to!
0: Rádio Hana a procházka pamětí.
1: Vracíme vaše vzpomínky. Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
3: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
4: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
5: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
1: Rádio Hana

0: Rádio Haná, Procházka pamětí.
1: Hrajeme songy z jednoho roku.
2: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Rádio Haná.
0: Procházka pamětí.

0: Ale pecka od Betty Boys Blue je z 80. let, dodnes patří k jejich nejhranějším a mezi nejžádanějšími skladby v rádových playlistech jednoduše stále i po těch letech. Je to na rádiu Hana takové taneční melancholické eurodisco a pokud se ptáte, o čem to je, že to je nějaká veselá písnička, no ani moc ne, je to o ztrátě člověka, bez kterého už navždy bude svět jiný. Jmenuje se to Around Without You, procházce paměti rádia Hana. Když Bad Boys Blue nahrávají tuhletu nádhernou pecku, tak Bruce Willis prožívá takový normální firemní večírek v jednom luxusním mrakodrapu. Tam se pije, tam se jí, tam se tančí, koketuje se a taky se tam střílí z kulometu, bouchají granáty, řinčí sklo, no prostě normálka.
1: No ne, milostivá, máte snad pocit, že si objednávám pizzu? Fajn, nahlaste mě, přijďte mě třeba zatknul, jen mi sem pošlete tu policii!
0: Tak to je smrtelnostná past. Tenhle ten film celosvětově proslavil Bruce Willis jako policistu Johna McClaina. No a premiéru má v létě téhož roku, kdy se Michaelovi Jacksonovi na stadionu ve Wembley daří něco koncertně skvostného a dalo by se říct už neopakovatelného. My to odkryjeme po 9:30 v procházce paměti rádia Hana a od Michaela pro vás vybereme tohle. Jeho magické Man in the Mirror. Tak s námi buďte i dál s procházkou paměti rádia Hana, se celou tuto hodinu potkáváme v jednom 80. roce. Který je to podle vás?
2: Rádio Hana a procházka paměti.

CZ. Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Haná. Vaše věrné rádio.

0: webměny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, tam se vydáme tentokrát.
5: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi.
7: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Velká Morava Fest Přerov 2026.

0: Ve čtvrtek dopoledne si Morava tyhle příjemné melodie ze severu zaslouží. A háči, 80. léta pro vás v Procházce pamětí. 9.29 jsme s vámi i za volantem.
1: Doprava.
0: Na cestách nejste sami, jedeme s vámi, policie v Olomouci, také na D1 u hranic a bouračka u Zábřehu. Víme, jak se jezdí tady. Policejní kontroly teď na výjezdu z Olomouce na Štrnberk v Týnečku. Také na 308 km D1 u hranic ve směru na Ostravu a dopolední nehoda se teď odstraňuje mezi Postřelmovem a Zábřehem. Jeďte s námi a opatrně.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana.
3: Procházka pamětí.

0: Ono se nic neděje náhodou, ono všechno má svůj důvod. My samozřejmě máme velmi pádný důvod k tomu, že do 80-kové procházky paměti Rádia Hana přidáváme Michaela Jacksona. Mluvili jsme o tom už před 9:30 a splnili jsme to. Vzpomínáme na jeho magické Man in the Mirror. Když tohle posloucháme, tak tady s kolegy ve studiu Rádia Hana máme úplně husí kůži. Tohle se povedlo. No, vracíme se do roku, který je pro Michaela Jacksona velmi speciální. Tehdy Michael Jackson připisuje hudební historii. Víte čím? Ono se mu daří něco, co už jen tak někdo nejspíš nezopakuje. Na stadionu ve Wembley odehrál tehdy v létě 7 vyprodaných koncertů. Během svého turné jmenovalo se Bad World Tour. Bylo to v létě stejného roku, kdy má premiéru Smrtonosná past jednička s Brucem Willisem. A tady u nás v Československu slyšíme tryskat gejzír Petra Kotwalda. Pustíme si to celé? Jasně, že pustíme už za pár vteřin tady u nás. V procházce paměti Rádia Hana dnes za nitky tahají nejlepší osmdesátky. Víte, z kterého roku?
1: Rádio Hana a procházka paměti.

0: střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek.

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
2: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
1: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
2: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
1: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
3: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
4: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
5: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
6: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
5: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
6: To si píš.
5: Teda Franto, to běžím říct do holkám.
6: No, to běž.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
8: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
9: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
11: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
12: Dřes se slaví 750 let a vy můžete být přitom. Od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Břez se slaví 750 let.
13: Rádio Haná, procházka pamětí.
14: Hrajeme songy z jednoho

0: Rádio Hana a Procházka pamětí.
1: Vracíme vaše vzpomínky.
2: Děláme to moc rádi, 9 hodin 50 minut. Ve čtvrtek dopoledne se vám naplno věnuje Procházka pamětí Rádia Hana. Vracíme se do roku, kdy Petr Kotwald na československé rádiové vlně posílá svůj gejzír, ten jsme si vychutnali. A teď pozor. Kde si v zahraničí se právě jedna kapela, která si říká Guns N' Roses, tehdy chystá na zvukovou zkoušku. A její kytarista Slash původně jen tak pro legraci začíná vybrnkávat na kytaru tohle. Ano, tohle, tahle melodie, tahle zvuková linka, to prý nebyl záměr. To jen Slashově prsty tak nějak jezdili po strunách. Kapela se tomu nejdřív smála a potom jej dořekl, hele, ale ono to jako nezní vůbec špatně. A tak de facto údajně, opravdu náhodou, alespoň se to tak říká, vznikla jedna z nejlepších rockových nahrávek roku, do kterého se vracíme. Tak pojďme, tak pojďme. Z Rádia Hana Guns N' Roses, legendární Sweet Child O' Mine. Pro vás to nejlepší. Víte, z kterého roku?
0: Rádio Hana a Procházka pamětí.
3: Dnes je to rok 19.

0: Doufám, že jste si dnešní procházku paměti Rádia Haná také z Guns N' Roses užili naplno. Je před námi 10. hodina, teď 9 hodin 54 minuty. Ve studiu už máme posilu, vedle mě Magda Trajerová. Krásné dopoledne, Magdi.
1: I tobě, ahoj.
0: Já teda, než si pomenu rok, do kterého jsme se dneska v procházce paměti vrátili, tak já se tě zeptám podle tebe top 3 věci, které musí být na firemním večírku, aby na něj nikdo z kolegů a z kolegyní nezapomněl. První věc je jaká podle tebe?
1: No tak podle mě dobrý pití, že jo?
0: Mm-hmm, dobře, aha. Beru, ano, souhlasím. Druhá věc?
1: Dobré jídlo.
0: Aha, dobře. A no, třetí věc?
1: Hele, třetí věc, soudím podle našeho večírku, myslím, že by to měl být nějaký dobrý kvíz, kde se dozvíš třeba, co byla první věta, která vůbec zazněla v rádiu Haná.
0: Aha, jo, vlastně to máš pravdu, ale my se teda vracíme dneska na večírek do 80. let, kde na to nikdo nezapomněl díky tomu, že se tam střílelo, že tam bouchaly granáty, že tam řinčelo sklo a v hlavní roli byl John McClane. Víš, kam tím mířím touto nápovědou, nebo absolutně nevíš?
1: No, nevím.
0: Nevíš, dobře, tak já to ještě, přátelé, připomenu.
2: No ne, milostivá, máte snad pocit, že si objednávám pizzu? Fajn, nahlaste mě, přijďte mě třeba zatknout, jen mi sem pošlete tu policii.
0: My jsme se dneska v procházce paměti Rádia Haná vrátili do roku, kdy byl John McClane, tedy Bruce Willis, na takovém speciálním vánočním firemním večírku ve filmu Smrtonosná past 1. Viděla jsi?
1: Neviděla.
0: Doporučuju. Současně jsme se také podívali na velký úspěch Michaela Jacksona, který 7x za sebou vyprodal anglický stadion ve Wembley. A to všechno se konalo v roce 1988. Tolik dnešní procházka paměti, co nabídne vysílání Rádia Haná po 10. od tebe.
1: Po 10. hodině se spolu podíváme třeba na to, kam vyrazit.
0: A mrkneme a vyrazíme spolu za dalšími hity.
3: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: To nejlepší ze světových hitparád Benson Boone. Ze Slovenska přijedou No Name. A jestli se ptáte, zda bude také Belinda Carlisle, samozřejmě, milujeme ji. Po 10. hodině vyrazí za vámi také hlídka Rádia Haná. Ptáte se kam? Poslouchejte dál. 9.56.
4: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
3: Bude 10 hodin.
5: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Haná.
6: Vítejte u dalších zpráv. Muzea, galerie a památky otevřené v jedinečné atmosféře noci, to je Olomoucká muzejní noc. Otevřou se nám i místa běžně zavřená, již zítra.
7: Oficiální zahájení je v 18 hodin, s tím, že na náměstí Republiky už začínáme koncerty Lukáše Marečka a dalších hudebníků hodinu předtím. Chystáme tam světelnou instalaci, nějaké občerstvení z výstavy Flora, tam chystáme nějakou květinovou a zelenou instalaci.
6: Říká vedoucí oddělení kultury města Olomouce Radim Šubret. Program najdeme na webu olomouckamuzejninoc.eu. A celý rozhovor s Radimem Šubretem o zítřejší Olomoucké muzejní noci a také o festivalu moderních soch Sculpture Line a o kultuře v ulicích Olomouce si můžete poslechnout na webu podcasty.olomouc.eu.
3: Místní rádio, místní zprávy.
6: Nová ambulance v přerovské nemocnici Agel otevírá pracoviště ergoterapie v budově následné péče. Pomůže pacientům po úrazech, operacích či s neurologickými potížemi k soběstačnosti a návratu do běžného života. Požár na silnici u Postřelmova na Zábřežsku. Hasiči dnes přispěchali k dodávce, kterou pohltily plameny. Co se přesně stalo?
8: Kvůli technické závadě začalo hořet v motorové části. Plameny se během chvíle rozšířily na celé vozidlo. Auto jsme rychle uhasili útočným proudem. Komunikace číslo 0443 byla při zásahu uzavřena. A doplnila bych, že škoda se vyšplhá k více než 500 000 korun. Zasahovala profesionální jednotka ze stanice Zábřeh a je SDH Postřelmov.
6: Popisuje zásah za hasiče Olomouckého kraje mluvčí Lucie Balážová.
3: Sport.
6: Jako druhá hvězda utkání odjížděl ráno našeho času z ledu NHL český hokejový útočník Martin Nečas. Dvěma nahrávkami na gól pomohl k výhře Colorada nad Minnesotou 4-3 v prodloužení a jeho tým tak postoupil do finále západní konference NHL.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Máte chuť po práci hodit na grill klobásky, stejky, hamburger nebo nějakou zeleninu? Klidně můžete, ale mějte připravenou i odpolední mokrou variantu v altánku nebo pod nepromokavým slunečníkem. Během dne by mělo zapršet, více právě teď víme, jak bude. Čtvrtek má být oblačný anebo zatažený, místy přehaňky. K večeru má přijít vydatnější déšť a denní teploty tady u nás na Moravě mezi 13 a 15 stupni Celsia. Na cestách nejste sami, jedeme s vámi, policie v Olomouci, také na D1 u Hranic a bouračka u Zábřehu. Víme, jak se jezdí tady. Policejní kontroly teď na výjezdu z Olomouce na Štrnberk v Týnečku. Také na 308 km D1 u Hranic ve směru na Ostravu a dopolední nehoda se teď odstraňuje mezi Postřelmovem a Zábřehem. Jeďte s námi a opatrně.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: To byl James Blunt, 1973 na rádiu Hana. U nás na rádiu nesedíme jenom za mikrofonem, rádi se za vámi vydáme i na skvělé akce nebo třeba na hlídky. Na jednu takovou tento týden vyrazil kolega Lukáš z ranního vysílání. Co vám veze? No pojďme si poslechnout.
1: Jak poznáte hlídku rádia Hana? Že slyšíte muziku, vidíte úsměvy a dárek od nás dostanete dřív, než stihnete pozdravit. V úterý jsme řádili a nový lifestyleový magazín plný jarního čtení a zajímavostí jsme rozdávali v centru Prostějova. Video najdete i na Facebooku rádia Hana a taky na našem webu. A dnes se na vás těšíme mezi 11. a 12. hodinou v Olomouci u Šantovky a potom mezi 13. a 14. u hlavního nádraží.
2: Pestré čtení se Šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.

jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.

0: Слушайте, уживайте.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Hlídka rádia Haná vám veze nový šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka rádia Haná jede k vám a veze nový šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku. Právě teď.
3: Pestré čtení se šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
6: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
7: Objednej a už to letí.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Pozor! Akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí

0: všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si. Náš-net.cz

0: Rádio Hana vám povíme, kam vyrazit.
1: Rádio Hana.
2: Kam vyrazit?
0: V olomouckém Premiér Cinemas má premiéru Farma zvířat, další adaptace populární knihy George Orwella. Dáváme i film Neboj, dýchej, čaruj. To nejen hudební vzpomínka na Davida Stypku. Dneska v šumperském kině Oko. Vesmírné sci-fi Spasitel s Ryanem Goslingem, to zhlédneme v Přerovské hvězdě. No a zveme taky vás i vaše děti na pohádku o šípkové růžence. V sobotu v Zábřehu. Kulturák od 15 hodin. Tak co? Co vás láká nejvíce?
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Hana.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
2: Květnové novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
4: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3 000 korun.
5: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4 000 korun.
2: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
4: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
2: Poslouchejte a berte prachy. Hana žije hokejem.
6: Mistrovství světa?
2: Jasně.

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hná v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hná.
3: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
2: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
3: Servírujeme pořádnou dávku hokeje každý den na tomto rádiu.
1: Rádio Hana.
4: Nejlepší

0: my na Rádiu Hana jsme za další hodinkou. Za chvíli nám odbije 11. hodina, blíží se čas oběda. Na dobrou chuť vám budeme hrát dál náš nejlepší hudební výběr.
1: Hit

0: Rozjedeme to už za chvíli, teď jsou před námi zprávy s Tomem Gottwaldem. S námi je totiž máte dříve než ostatní. Je 10 hodin a 56 minut.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
2: Bude 11 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Sehnali jsme pro vás další informace. Podíváme se do Olomouce. Tradice pískových soch u radnice v Olomouci bude pokračovat. Během červnových svátků města se představí na Horním náměstí nová socha z písku. Město oznámilo, že bude věnovaná skladateli Wolfgangu Amadeovi Mozartovi. A to při příležitosti 270. výročí jeho narození. Přerov láká do nového. Den otevřených dveří nové budovy magistrátu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka je právě dnes. Do dnešních 20 hodin můžeme prozkoumat moderní kanceláře, výstavu o rekonstrukci budovy i vyhlídkovou terasu v 6. patře. Jubilejní ročník gastrofestivalu Jídlo na ulici v Zábřeze. Kuchyně celého světa budeme moci ochutnat od místních i přespolních restaurací, a to tuto sobotu v prostoru Kapří fontány, amfiteátru a na Masarykově náměstí. Klesá výroba piva českých a moravských minipivovarů. Loni uvařili 383 tisíc hektolitrů piva, což je meziročně o 8 tisíc hektolitrů méně. V Česku nyní působí 520 minipivovarů.
5: České minipivovary se v posledních letech potýkají s výrazně náročnějšími podmínkami. V České republice aktuálně působí přibližně 520 minipivovarů. Toto číslo je v podstatě stabilní. Stejně jako loni, v loňském roce nám vzniklo 26 pivovarů podle těchto údajů a 23 nám skončilo.
4: Říká za svaz minipivovarů Michal Voldřich. Sport. Seriál mistrovství světa silničních motocyklů se zase pojede v Brně, a to 19. až 21. června. Pořadatelé Velké ceny České republiky už hlásí, že se můžeme těšit na české jezdce. V kategorii Moto 2 pojede Filip Salač a v Moto 4 trio Durdis vyskočil a Čech.
0: Počasí. Víme, jak bude. Čtvrtek ovládne velká oblačnost. Teploty se udrží mezi 13 a 16 stupni, na horách naměříme kolem 11. Počítáme s lokálními přeháňkami, hlavně v horských oblastech. Později večer dorazí od jihozápadu déšť na většinu území. Zítřejší pátek odstartuje se zataženou oblohou a deštěm. Během dne ale srážky začnou od západu ustávat. Odpoledne a večer už se můžeme dočkat i polojasné oblohy. Teploty v pátek opět nepřekročí 16 stupňů. Nižší teploty ale mají i své výhody. Aktivita komárů je podle odborníků nepatrná. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Dořešujeme nehodu v

0: Dresice. Je tady taky uzavřený pravý jízdní pruh. Odstavené auto na Krajnici komplikuje dopravu na D35 na trase Lipník Olomouc mezi exity Velký Újezd a Přáslavice. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

0: Posloucháte Rádio Hana, máme čtvrtek, den filmových premiér, den, kdy na našich vlnách o filmech rádi mluvíme. A já jsem právě narazila na jednu zprávu, o kterou se s vámi prostě musím podělit. Robert Pattinson nedávno s nadsázkou přiznal, že si během ročního natáčení Batmana odnášel z placu ponožky, které byly součástí jeho kostýmu. Údajně jich nazbíral přes 150 párů, než ho na to museli upozornit sami zástupci studia. Větší rekvizity jsou totiž pod přísným dohledem a tak si herec našel tento netradiční suvenýr. My vám sice ponožky nenabídneme, ale dobrou náladu a tu nejlepší hudbu pro zbytek dne, to vám zaručit můžeme. Hezký poslech přeje Rádio Hana.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádiu Hana.
2: Krytina ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.

0: poslouchejte, užívejte. Datart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
1: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete

0: Hádek.
1: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám.

0: Portland.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
3: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Purple Rain, Prince na rádiu Hana. 89. ročník mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku začíná už zítra. Trvat pak bude až do konce května. Na našem rádiu Hana si nenecháme ujít jediný gol, jediný pohyb puku nebo hokejky. Budeme vám přinášet nejen výsledky, ale taky zákulisní informace, rozhovory a pikantnosti. Třeba dneska máme ve vysílání kouče českého týmu.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Nakupte křupky, dejte chladit pití, vyžehlete dresy, vytáhněte české šály, telefon do režimu nerušit a jde se na to. Už zítra startuje hokejový šampionát ve Švýcarsku a náš trenér Radim Rulík bere na turnaj i 8 nováčků, kouči.
3: Těch omluvenek bylo hodně, tolik omluvenek jako nepamatuju, ale samozřejmě to chápu. To kritérium jednoznačně je zvládat dostasky a takový druhý hlavní je správné rozhodování na malém prostoru, nevyvarovat se ztrát, vyvarovat se provazovaček, kdy v těch detailech ten cit na tu situaci, takže ta obratnost a bruslařská schopnost prostě zvládnout to na tom velkém hřišti bude to strašně náročný.
2: Říká Radim Rulík, debut na světovém šampionátu si mohou odbít třeba golman Dominik Pavlát, v obraně Marek Alšer, Tomáš Cibulka, Tomáš Galvas a v útoku Jarda Chmelař, Matyáš Melovský, Michal Kovařčík a nebo Jan Mandát. Ve Švýcarsku vypukne hokejová horečka už zítra a je tu další část našeho hokejového švýcarského slovníku. Až v televizi uslyšíte tohle. Znamená to, že nám Švýcaři fandí a skandují: my chceme gól!
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas. Fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: poslouchejte, užívejte.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
1: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně, romantický útěk v praxi.
3: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
4: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
5: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
8: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
9: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
10: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Rádio Hana.

0: Příčina selhání, to je nový singl, který kapela nedávno vydala. Podobné pecky budeme hrát i po 12. hodině. Máme připravený další hit za hitem.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Tím chci říct, určitě nebude ticho, možná jen reklama na něj. Nakonec světa, End of the World, nás vezme

0: Chcete české hity, zahraniční pecky nebo songy, prověřené lety, všechno pro vás máme, stejně jako aktuální informace. Už teď posíláme zprávy, počasí a dopravu. Je 11 hodin a 56 minut.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.

0: Podíváme se spolu na další zprávy. Malovat dopravní značky na zem, tak to jen tak nejde. Na trojici mužů, kteří malují značku na silnici v Olomouci na ulici na Vlčinci, byli během středy upozorněni olomoučtí strážníci. A co se stalo pak?
1: Hlídka na místě kontaktovala tři muže ve věku 20 až 65 let. Ti se zde snažili namalovat vodorovné dopravní značení. Zákaz zastavení, ovšem chyběla jedna zásadní věc. A to příslušný dokument, který by k této činnosti opravňoval. Dotyční tak byli upozorněni na fakt, že zde došlo k podezření ze spáchání přestupku a celý případ bude oznámen příslušnému správnímu orgánu při magistrátu města Olomouce.
0: Říká za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle. Extrémní sucho svírá Bruntálsko. Příčinou je nedostatek sněhu v zimě a rostoucí teploty. Problémy hlásí i vyšší polohy jako Rýmařov, informují veřejnoprávní média. Zemědělci zde mají obavy z nedostatku krmiva do budoucna. Své cesty dá do pořádku Blansko. Začalo s rozsáhlou opravou silnic, na kterou vyčlenilo 6 milionů korun. Práce odstartovaly v centru města a postupně se přesunou do starého Blanska a místních částí. Potrvají asi do půlky letních prázdnin. Třetí největší letiště v České republice, letiště Leoše Janáčka Ostrava, které je v Mošnově na Novojičínsku, by mohla převzít armáda, oznámil to premiér Andrej Babiš. Ministerstvo obrany, Moravskoslezský kraj ani vedení letiště možný převod nekomentují, ale potvrdili, že se o tom jedná, informují Novinky.cz. Sport. Hokejoví fandové, v pátek to vypukne. Mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. A čeští hokejisté mají hned úvodní den šampionátu na programu první utkání. Ve skupině B se střetneme v pátek ve 20 hodin 15 minut s Dánskem.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Dneska úřaduje třetí z ledových mužů. Po Pankráci a Serváci je tady Bonifác. A my víme, jak bude. Teploty vystoupají maximálně na 16 stupňů. Zatím nám sem tam spadne nějaká přehánka, hlavně na horách. Později odpoledne a k večeru by se nám ale mělo rozpršet téměř na celé Hané. Jižní vítr bude k večeru slábnout. Noc bude deštivá. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů, na horách bude kolem 3. Napršet může až 15 mm srážek. Zítřejší pátek pak začne pod mrakem a s deštěm, během dne ale srážky od západu ustanou a oblačnosti ubyde. Víme, jak se jezdí tady na odstavené

0: hlídáme na D1 na exitu Lipník, v Březové nad Světavou v ulici Brněnská a na průtahu v Huštěnovicích. Přejeme vám bezpečnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená

0: novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Mistrovství světa? Jasně!

0: Dnešní vejelet je pro opravdový fajnšmekr.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hana. Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
2: Radio Talent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
1: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
3: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.

0: potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké poledne.

0: třetí z ledových mužů, neboli Bonifác, ale pořád bychom mohli mít i chladněji. Třeba v roce 1935 jsme měli jen 2,4 stupně. My si dneska vlastně libujeme v krásných 16. No a když říkám libujeme, myslím tím Rádio Haná. Kolegové Lea a Lukáš totiž vyrazili za vámi do města.
1: Rádio Haná dnes není jen zavřené ve studiu, vyrážíme za vámi, vybíráme si Olomouc. Tady se s vámi bavíme, fotíme, nahráváme vzkazy do našeho vysílání a hlavně rozdáváme zdarma nový magazín plný inspirace, rozhovorů a tipů na výlety. Doteď jsme byli v Olomouci u Šantovky a přesouváme se o kousek dále k hlavnímu nádraží. Takže i do vlaků vám dáme v Olomouci super čtení zdarma. Dnes mezi jednou a druhou hodinou.
2: Pestré čtení se Šantánem, rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
3: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer. Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
6: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na nás teším.
5: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
7: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
8: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
7: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
8: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
7: Jsme tu pro vás již 20 let.
8: Jezírka Banat.cz.
9: Izomat stavebniny.
10: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
11: Best Bele.

0: nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 30 rokov na scéně Moment O2 Arena.
3: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Tady je Rádio.

0: Na Rádio Haná jsme s vámi i ve čtvrtek 14. května. Dnešek si můžeme pamatovat třeba jako narozeniny Karla IV. Nebo 171. oslavu knížky Babička od Boženy Němcové. A je toho mnohem víc, pojďme se mrknout v našem kalendáriu.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: V kalendáři čtvrtek 14. května 2026. Narozeniny slaví náš pan ředitel David Foretník, také britský zpěvák Oli Mars, zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg, anebo režisér George Lucas. Tvůrce Hvězdných válek má už 82 let. A v kalendáři je třetí ledový muž, a tedy Bonifác. Jsme s vámi od rána do večera i ve čtvrtek 14. května.
1: Rádio Haná, kalendárium.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací

0: hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
3: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrt

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Marty, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
2: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
1: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
2: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
1: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
3: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
4: Slyšíte to? To není potlesk, to jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste, přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
6: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
7: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
8: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
9: Hele, vyšla nová kaplinka.
10: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
9: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
10: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
9: Jasně, romantický útěk v praxi.
11: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
12: Rádio Hana.
13: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Miles Away je song Madony, ve kterém zpívá o tom, jak je těžké randit s někým na dálku. Na druhou stranu, kdo by nechtěl randit s Madonou i třeba jen na tu dálku, posloucháte Rádio Hana. No a před námi už jsou další podobné pecky.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Knech je teď o něm film Michael Jackson. U Michalu zůstaneme, bude i Mikael. Třeba Ava Max. Tohle všechno už za chvíli, předtím ale naše zprávy. Posíláme vám je dříve než ostatní ve 12 hodin a 55 minut.
3: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Počasí. Víme, jak bude. Čtvrtek se drží pod pokličkou velké oblačnosti. Teploty vrcholí mezi 13 a 16 stupni. Na horách naměříme maximálně 11. Pokud jdeme ven, vezmeme si raději deštník. V průběhu odpoledne a večera by nám mělo zapršet téměř

0: postupně ustávat a odpoledne se dočkáme i polojasné oblohy. Teploty zítra znovu nepřekročí 16 stupňů. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Nohu z plynu dáme při průjezdu kolem odstaveného auta na Krejnici na D35 na trase Mohelnice Olomouc mezi exitem Křelov a kruháčem u Globusu v Olomouci. Bouračku dvou aut nám hlásíte na výjezdu z Tovačova ve směru na Troubky. Policejní hlídky pak stojí ve Zlíně na třídě Tomáše Bati, na výjezdu z Tečovic směrem na Zlín jsou taky v Kunštátu u benzinky. Tak jeďte opatrně a s naším rádiem.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Zprávy Rádia Hana.
2: Právě pro vás tu máme další zprávy. Zamíříme do Olomouce. Opomíjené osudy žen rodiny Mašínových přiblíží nová hra Jejich sestra. V pátek ji uvede v premiéře Moravské divadlo Olomouc. Inscenace vychází z příběhu Zdeny Mašínové, sestry známých protikomunistických odbojářů.
3: Nejenom ti muži jako v té rodině byli důležití, ale ty ženy to taky nějak prožívaly. Ty ženy tady zůstaly sami. Zdena Mašínová, starší teda maminka, byla vězněna gestapem, byla vězněna komunisty, takže vlastně na ní to taky nějak doléhalo a oni vlastně přebírali hříchy těch mužů a vlastně vždycky vydrželi.
2: Říká režisér Jan Janča. Podrobnosti na webu moravskedivadlo.cz. V novém je budova Krajského úřadu Olomouckého kraje v Olomouci. Developer Gemo dokončil její celkovou rekonstrukci. Probíhala od září 2024 a stála skoro 96 milionů korun. Za plného provozu úřad získal svěží vzhled a moderní interiér. Ceny pohonných hmot se stále drží vysoko, ale začaly v uplynulém týdnu zlevňovat. I v Olomouckém kraji. Benzín Natural 95 se tu prodává v průměru za 42,60 za litr. Před týdnem byl o 30 haléřů dražší a nafta klesla skoro o 2 koruny na 41 korun 40 haléřů za litr. Kubě došlo palivo. Ostrovní stát vyčerpal veškeré zásoby ropy, nafty i topných olejů. Tamní ministr energetiky přiznal, že zemi drží nad vodou jen minimum domácího plynu. V Havaně ve středu vypukly protesty, píše o tom agentura Reuters.
1: Sport.
2: Překvapení má pro fotbalové fanoušky na své poslední utkání v sezóně první ligy Sigma Olomouc. Na domácí odvetu finále Nadstavby o umístění proti Karviné nebude Sigma vybírat vstupné. Tento mač se hraje v sobotu příští týden.

0: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudba.

0: Ladíte Rádio Hana, posloucháte nás právě přes internet, třeba ve sluchátkách, ve vlaku a přestupujete v Olomouci? No tak to se s vámi zřejmě potkáme. Z nádraží se nám totiž hlásí kolega Lukáš.
1: Rádio se nemá jen poslouchat, rádio se má potkávat. Hlídka Rádia Hana zase vyráží mezi vás, vezeme muziku, dobrou náladu, překvapení a také nové číslo lifestyleového magazínu zdarma. Takže jestli dneska někde uvidíte usměvavé lidi, kteří vám něco budou dávat zdarma, tak to budeme nejspíš my. Těšíme se na vás právě teď v okolí hlavního nádraží v Olomouci. Možná někam pojedete vlakem a chcete top čtení zdarma, tak se u nás zastavte.
2: Pestré čtení se šampánem, rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.

0: Přispívejte.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Lodžie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
3: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
4: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
5: Izomat stavebniny.
6: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité umytky Cemix náleží 5 lepicí stěrky zdarma.
7: Cemix fasáda, trvalá paráda.
6: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
8: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
8: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
10: Olomoucká muzejní noc v pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
11: Datart pořádá Maxi výprodej.
12: Cože? Maxi výprodej?
11: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
12: Tak to je další level.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
14: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a na

slevu. A to se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ. Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: Jak si jezdí tady bouračku dvou osobáků, nám hlásíte v Olomouci v ulici Brněnská. Probíhá tady vyšetřování nehody. Při projíždění dáme nohu z plynu. Dořešujeme taky nehodu v Kroměříži v ulici Koperníkova. Policejní hlídky nám stojí v Olomouci v ulici Dolní Hejčínská a Tovární. Jsou na exitu Lipník Trnávka a taky na výjezdu z Mohelnice před Hřbitovem. Další dopravní info vám přineseme už za půl hodinky.
1: Rádio Hana. Víme, co chtějí řidiči slyšet? A pomůžeme vám v nouzi.
2: Doprava rychle a spolehlivě.
3: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
4: Tady je Rádio Hana.

0: Naka nebe, Rádio Hana. Tento týden máme venku o něco chladněji než třeba minulý týden, tak je to ideální období na to zajít někam do tepla. Třeba do kina, popcorn, pohodlné sedačky, nové čtvrteční premiéry, vyloženě se to vybízí. A na co konkrétně můžeme zajít, to už nám poví náš filmový odborník.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: V klidu se posaďte a nalaďte se na filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech. Průvodce nám udělá Radek Kreuziger z multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Radku, ahoj.
3: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Kromě úspěšného filmového dua Ďábel nosí Pradu 2 a Michaela můžete tento týden nově vidět trojici filmů. Tedy nově. V tomto případě nově na velkém plátně. Protože v remasterované verzi ke svému 40. výročí přichází naprostá filmová legenda. Top Gun. Film bude samozřejmě digitální a v některých kinech i ve formátech, které v roce 1986 ani neexistovaly.
4: Chci jen sloužit své vlasti a být nejlepším pilotem armády.
5: Nedraždi mě, Maverick, jsi nedisciplinovaný pilot.
3: Zajímavostí je, že Tom Cruise měl v době natáčení 23 let a šušká se, že ještě jeden díl Top Gunu se chystá vyprodukovat.
5: Možná jsi dobrý. Nejradši bych tě naplácal zadek, ale nemůžu, mám tu jiný problém. Musím někoho z týhle jednotky vyslat na Miramar.
3: Tak to teď berte jako přípravu a rekapitulaci.
6: Kikiriki!
7: Čau, štístko.
8: Jak je?
7: Víš, že jedeme na dovču?
3: Tenhle animák bude zajímat nejen maturanty. Pro děti to bude dobrodružný příběh o zvířatech, pro dospělé společenské zrcadlo. V roce 1945 George Orwell vydal svůj velký román Farma zvířat. A vy máte nyní možnost jej zhlédnout v podobě, která bude dostatečně hravá, ale zároveň nově převyprávěná společenská výpověď.
9: Snad to tam bude dobrý.
3: V poslední době se v kinech objevují hojně koncertní filmy. Má to své opodstatnění. Podstatou koncertu je zvuk. Aby vám z něj šel mráz po zádech, musíte být přímo na místě nebo někde, kde se zvuk věrohodně reprodukuje. A na to jsou perfektní kinosály, ve kterých se tento týden rozeznívají Iron Maiden, Burning Ambition.
10: Any long career is gonna have ups and downs, and you just kind of ride with it.
3: Ve filmu uslyšíte mnoho klíčových skladeb a také se dozvíte něco z autentických vyprávění.
11: It was always about the band. Just with you through thick and thin.
2: Remasterovaný Top Gun 1 z roku 86, animák Farma zvířat nebo koncertní film o Iron Maiden jsou filmové novinky 20. týdne tohoto roku a vše pro nás zajistil Radek Kreuziger z multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
3: Díky Lukáši a přeji příjemné jarní dny.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
13: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
14: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
15: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportál.
16: Na luskni.cz to jede. Vyber si

0: srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do Zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
1: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí

0: všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
1: Dnes se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Dnes se slaví 750 let.
2: Jsme Rádio Hana.

hodinou nám dospívá Harry Styles. Zpěvák se nám v písničce svěřil o hořkosladkých pocitech osamělosti, proměně minulosti a přijetí faktu, že věci už nejsou takové, jaké bývaly. Tohle neplatí na našich vlnách. Hráli jsme vám, hrajeme vám a budeme vám hrát ten nejlepší hudební výběr. Pojďme si dát malou ochutnávku toho, co nás čeká. Hit za

0: Čechách je 13 hodin a 56 minut.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Bude 14 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Vítejte u dalších zpráv. Muzea, galerie a památky otevřené v jedinečné atmosféře noci, to je Olomoucká muzejní noc. Otevřou se nám i místa běžně zavřená, již zítra.
5: Oficiální zahájení je v 18 hodin, s tím, že na náměstí Republiky už začínáme koncerty Lukáše Marečka a dalších hudebníků hodinu předtím. Chystáme tam světelnou instalaci, nějaké občerstvení z výstavy Flora, tam chystáme nějakou květinovou a zelenou instalaci.
4: Říká vedoucí oddělení kultury města Olomouce Radim Šubret. Program najdeme na webu olomouckamuzejninoc.cz. A celý rozhovor s Radimem Šubertem o zítřejší Olomoucké muzejní noci a také o festivalu moderních soch Sculpture Line a o kultuře v ulicích Olomouce si můžete poslechnout na webu podcasty.olomouc.eu.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Nová ambulance v přerovské nemocnici Agel otevírá pracoviště ergoterapie v budově následné péče. Pomůže pacientům po úrazech, operacích či s neurologickými potížemi k soběstačnosti a návratu do běžného života. Požár na silnici u Postřelmova na Zábřežsku. Hasiči dnes přispěchali k dodávce, kterou pohltily plameny. Co se přesně stalo?
6: Kvůli technické závadě začalo hořet motorové části. Plameny se během chvíle rozšířily na celé vozidlo. Auto jsme rychle uhasili útočným proudem. Komunikace číslo 0443 byla při zásahu uzavřena. A doplnila bych, že škoda se vyšplhá k více než 500 000 korun. Zasahovala profesionální jednotka ze stanice Zábřeh a je SDH Postřelmov.
4: Popisuje zásah za hasiče Olomouckého kraje mluvčí Lucie Balážová.
2: Sport.
4: Jako druhá hvězda utkání odjížděl ráno našeho času z ledu NHL český hokejový útočník Martin Nečas. Dvěma nahrávkami na gól pomohl k výhře Colorado nad Minnesota 4-3 v prodloužení a jeho tým tak postoupil do finále západní konference NHL.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Víme, jak bude. Čtvrtek ovládne velká oblačnost. Teploty se udrží mezi 13 a 16 stupni, na horách naměříme kolem 11. Počítáme s lokálními přeháňkami, hlavně v horských oblastech. Později večer dorazí od jihozápadu déšť na většinu území. Zítřejší pátek odstartuje se zataženou oblohou a deštěm. Během dne ale srážky začnou od západu ustávat. Odpoledne a večer už se můžeme dočkat i polojasné oblohy. Teploty v pátek opět nepřekročí 16 stupňů. Nižší teploty ale mají i své výhody. Aktivita komárů je podle odborníků nepatrná. Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme, že v Olomouci se dořešuje bouračka dvou osobáků v ulici Brněnská. Nehodu máme taky na výjezdu z Tovačova ve směru na Troubky. Práce na silnici zpomaluje dopravu na trase Studená Loučka Moravská Třebová. Hlásíte nám zdržení přibližně na půl hodinky. Víme také, kde jsou policejní hlídky. Stojí na D1 mezi exity Přerov a Říkovice. Jsou na výjezdu z Opatova ve směru na Opatovec. Číhají taky na průtahu v Topolanech na Olomoucku. Bezpečnou cestu vám je celý náš rádiový tým.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
0: Hudební výběr.

0: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,

0: slyšet u nás v éteru. Devátý ročník soutěže Radio Talent otevřel své brány. Hledáme talenty do 30 let, kteří mají chuť prorazit. Ve hře jsou ceny za 400 tisíc korun. Stačí se přihlásit na webu radiotalent.cz a to nejpozději do konce května. Třeba právě váš song bude příštím hitem Rádia Haná.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
3: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem s

0: pohádek.
1: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
2: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
11: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
12: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a neb super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou, 22. a 23. května.
13: Tady je Rádio Hana.

0: Posloucháte Rádio Hana, komu by se chtělo strávit spoustu času pročítáním několika webů a novin, abyste věděli, co všechno se u nás v regionu děje. Nebojte, my to uděláme za vás. Pravidelně pro vás čteme místní zprávy a přinášíme vám přehled, o čem se píše.
1: O čem se píše?
0: Na našem rádiu vám chceme šetřit čas, sledujeme pro vás proto regionální zprávy, abyste vy nemuseli. Přinášíme vám přehled toho nejzajímavějšího. Víme, o čem se píše. Které městské části mají nejvíce obyvatel? Dlouhodobě vede Olomoucká Nová ulice, ale kde bydlí nejméně obyvatel? To se dočteme na Olomouckém reportu. Šumperská radnice zavedla novou službu sdílených kol. Prvních pár minut jízdy mají lidé zdarma. Podrobnosti se dočteme na Šumperském reji. Cyklostezka Bečva láká na společnou výšťku. Do provozu se chystá i oblíbený cyklobus. Více se dozvíme na webu Přerova, Přerov.eu. S naším rádiem jste vždycky v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana.
3: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
2: Rádio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku.

0: získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Blíží se nám třetí hodina, s vámi je Rádio Hana, Lucie Bílá, která nám dospívala v okurky. Vedle mě už teď stojí kolega Štěpán, přebere mikrofon na odpolední vysílání. Ahoj Štěpáne.
1: Krásný den, všechny zdravíme.
0: Štěpo, hrali nám v okurky, nakládané okurky, to je taková vyloženě letní věc. Pomalu se nám to blíží. Máš třeba ty nějakou vzpomínku, že by někdo z tvé rodiny dělal nakládané okurky?
1: Tak já vlastně původem pocházím od Znojma, takže my dostáváme okurku do kolíbky, jo, tam, jako to je jasný, povinná výbava. Ne, samozřejmě, teďka vážně, dlouho už jsem člověče takhle domácí okurky nedělal, ale samozřejmě jako dítě, tak na to vzpomínky mám, vždycky jsem kartáčoval, tak si pamatuju, že jsem měl jako špinavé ruce, ale potom ty okurečky ty byly.
0: A ta specifická vůně toho teplýho láku.
1: To... Jo, je to tak, vybavím si to teďka.
0: Ano, dětská vzpomínka. No po 15. hodině hrajeme dál ten nejlepší hudební výběr. Hit za hitem. Těšíme se na Janu Kiršner.

0: nebo třeba Avicii. Ještě předtím ale zprávy počasí, doprava. Je 14 hodin a 56 minut.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy? Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.

0: Sehnali jsme pro vás další informace. Podíváme se do Olomouce. Tradice pískových soch u radnice v Olomouci bude pokračovat. Během červnových svátků města se představí na Horním náměstí nová socha z písku. Město oznámilo, že bude věnovaná skladateli Wolfgangu Amadeovi Mozartovi. A to při příležitosti 270. výročí jeho narození. Přerov láká do nového. Den otevřených dveří nové budovy magistrátu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka je právě dnes. Do dnešních 20 hodin můžeme prozkoumat moderní kanceláře, výstavu o rekonstrukci budovy i vyhlídkovou terasu v 6. patře. Jubilejní ročník gastrofestivalu Jídlo na ulici v Zábřeze. Kuchyně celého světa budeme moci ochutnat od místních i přespolních restaurací, a to tuto sobotu v prostoru Kapří fontány, amfiteátru a na Masarykově náměstí. Klesá výroba piva českých a moravských minipivovarů. Loni uvařili 383 tisíc hektolitrů piva, což je meziročně o 8 tisíc hektolitrů méně. V Česku nyní působí 520 minipivovarů.
1: České minipivovary se v posledních letech potýkají s výrazně náročnějšími podmínkami. V České republice aktuálně působí přibližně 520 minipivovarů. Toto číslo je v podstatě stabilní. Stejně jako loni, v loňském roce nám vzniklo 26 pivovarů podle těchto údajů a 23 nám skončilo.
0: Říká za svaz minipivovarů Michal Voldřich. Sport. Seriál mistrovství světa silničních motocyklů se zase pojede v Brně, a to 19. až 21. června. Pořadatelé Velké ceny České republiky už hlásí, že se můžeme těšit na české jezdce. V kategorii Moto 2 pojede Filip Salač a v Moto 4 trio Durdis vyskočil a Čech. Počasí.

0: stupňů. Zatím nám sem tam spadne nějaká přeháňka, hlavně na horách, později odpoledne a k večeru by se nám ale mělo rozpršet téměř na celé Hané. Jižní vítr bude k večeru slábnout, noc bude deštivá. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů, na horách bude kolem 3, napršet může až 15 mm srážek. Zítřejší pátek pak začne pod mrakem a s deštěm, během dne ale srážky od západu ustanou a oblačnosti ubyde.
1: Doprava.

0: Pardubovická. Probíhá tady vyšetřování nehody, projíždíme opatrně. Policejní hlídky čekají na D46 na exitu Olomouc Střed, na D35 na exitu Přáslavice, stojí taky na D1 na exitu Přerov a na výjezdu z Opatova ve směru na Opatovec. To byl náš dopravní přehled, teď už další hit.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

0: a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Tady je Rádio Hana.

0: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
1: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
2: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte.

0: webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

0: něco, tak Allegro.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Slavice a taky v obci Horní Loděnice. Na těchto místech narazíte v tuhle chvíli na policejní hlídku, tak pozor na pokutu a dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Víme, co chtějí řidiči slyšet a pomůžeme vám v nouzi. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

čtvrtek, no a do kin přichází filmové novinky. A v olomouckém Premier Cinemas má premiéru Farma zvířat, což je další adaptace populární knihy George Orwella. Neboj, dýchej, čaruj, tak to je nejen hudební vzpomínka na Davida Stypku dneska v šumperském kině Oko. No a vesmírné sci-fi Spasitel s Ryanem Goslingem, tak na to můžeme dnes vyrazit v Přerově.

0: to je už zítra.
1: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
2: Jo, tohle je hokej.
1: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
3: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
4: No to určitě.
5: Jo, určitě.
4: Určitě.
1: Brousíme brusle,
3: ladíme formu
1: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
3: Nejlepší hokejové info
1: každý den na tomto rádiu,
3: protože
1: tento měsíc je trenérem úplně každý.
6: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
7: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek.

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Marty, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
2: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
1: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
2: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
1: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
3: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak. Ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu

0: května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
3: Rádio Hana.

Rádia Hana před 16. hodinou. Přejeme vám i nadále z našeho studia báječné čtvrteční odpoledne a neseme vám další zprávy. Už za okamžik budeme mluvit o nové inscenaci Moravského divadla Olomouc i o fotografii.

0: 57.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.

0: Právě pro vás tu máme další zprávy. Zamíříme do Olomouce. Opomíjené osudy žen rodiny Mašínových přiblíží nová hra Jejich sestra. V pátek ji uvede v premiéře Moravské divadlo Olomouc. Inscenace vychází z příběhu Zdeny Mašínové, sestry známých protikomunistických odbojářů.
1: Nejenom ti muži jako v té rodině byli důležití, ale ty ženy to taky nějak prožívaly. Ty ženy tady zůstaly sami. Zdena Mašínová, starší teda maminka, byla vězněna gestapem, byla vězněna komunisty, takže vlastně na ní to taky nějak doléhalo a oni vlastně přebírali hříchy těch mužů a vlastně vždycky vydrželi.
0: Říká režisér Jan Janča. Podrobnosti na webu moravskedivadlo.cz. Své cesty dá do pořádku Blansko. Začalo se rozsáhlou opravou silnic, na kterou vyčlenilo 6 milionů korun. Práce odstartovaly v centru města a postupně se přesunou do Starého Blanska a místních částí. Potrvají asi do půlky letních prázdnin. Třetí největší letiště v České republice, letiště Leoše Janáčka Ostrava, které je v Mošnově na Novojičínsku, by mohla převzít armáda, oznámil to premiér Andrej Babiš. Ministerstvo obrany, Moravskoslezský kraj ani vedení letiště možný převod nekomentují, ale potvrdili, že se o tom jedná, informují Novinky.cz. Kubě došlo palivo. Ostrovní stát vyčerpal veškeré zásoby ropy, nafty i topných olejů. Tamní ministr energetiky přiznal, že zemi drží nad vodou jen minimum domácího plynu. V Havaně ve středu vypukly protesty. Píše o tom agentura Reuters. Sport. Překvapení má pro fotbalové fanoušky na své poslední utkání v sezóně první ligy Sigma Olomouc. Na domácí odvetu finále nadstavby o umístění proti Karviné nebude Sigma vybírat vstupné. Tento mač se hraje v sobotu příští týden.

pásmo deště z našeho území k severu. Teploty by se měly pohybovat nejčastěji mezi 10 a 13 stupni Celsia. A co víkend? V sobotu i neděli i nadále nejčastěji zatažená obloha, dešťové přehánky a teploty do 12 stupňů Celsia. Bourá se v Olomouci na Pražské ulici, je to bez bližších podrobností a dá se zde s mírným zdržením projet. Nehoda osobního auta a cyklisty se vyšetřuje taky v Šumperku na ulici doktora Edvarda Beneše, nicméně i tady se dostaneme. Na policejní hlídce

0: ať už máte namířeno kamkoliv.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Hudební výběr.

Bon Jovi a Queen of New Orleans, posloucháte Radio Haná, máme 30... máme 13 minut po 16. hodině, ano. Tolik je hodin a...

0: novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Hana žije hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

0: dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hana.
3: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Hana.
1: Přejeme odpočinu.

pracoval na svém životním díle. Víte, jak se vám občas loupe kůže, tak on ji nevyhazoval, on ji archivoval. Prý to začalo jako efektivní úklid, ale skončilo to jako kostka. Ano, kostka. 6 let vlastní odumřelé kůže slisované alkoholem do jednoho pevného bloku. Autor tvrdí, že to připomíná starou gumu a voní to po prachu. Tak až si příště budete říkat, že váš život nikam nesměřuje, tak si vzpomeňte na tohohle chlapíka. On má aspoň kostku ze sebe sama. Tak dobrou chuť, pokud zrovna jíte, a na Rádiu Haná posíláme už za chvíli.

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
0: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

0: pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
1: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. Ubivo je, všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
2: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem s pohádkou.

0: půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
1: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
2: Veď predsa je, že sa rádovať smie.
1: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
3: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
1: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na sms-ticket.cz.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akční

Ješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Imagine Dragons na rádiu Hana a jejich song Follow You, aktuální čas 16.40, za malou chvíli na naší vlně taky kapela Činasky. No a přátelé, už zítra startuje nové hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku. A náš trenér Radim Rulík se musel popasovat s četnými omluvenkami a výsledek téměř dvě lajny nováčků.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Nakupte křupky, dejte chladit pití, vyžehlete dresy, vytáhněte české šály, telefon do režimu nerušit a jde se na to. Už zítra startuje hokejový šampionát ve Švýcarsku a náš trenér Radim Rulík bere na turnaj i 8 nováčků, kouči.
3: Těch omluvenek bylo hodně, tolik omluvenek jako nepamatuju, ale samozřejmě to chápu. To kritérium jednoznačně zvládat dostasky a takový druhý hlavní je správné rozhodování na malém prostoru, vyvarovat se ztrát, vyvarovat se provazovaček, kdy v těch detailech ten cit na tu situaci, takže ta obratnost a bruslavská schopnost prostě zvládnout to na tom velkém hřišti bude to strašně náročný.
2: Říká Radim Rulík, debut na světovém šampionátu si mohou odbít třeba golman Dominik Pavlát, v obraně Marek Alšer, Tomáš Cibulka, Tomáš Galvas a v útoku Jarda Chmelař, Matyáš Melovský, Michal Kovařčík a nebo Jan Mandát. Ve Švýcarsku vypukne hokejová horečka už zítra a je tu další část našeho hokejového švýcarského slovníku. Až v televizi uslyšíte tohle. Znamená to, že nám Švýcaři fandí a skandují: my chceme gól!
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
4: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
6: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
7: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
8: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
9: Nyní na úplně vše doprava zdarma až k vám domů. Svět spánku CZ.
10: Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
11: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
12: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
13: Dnes se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože dnes se slaví 750 let.
14: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
15: Slyšíte to? To není potlesk, to jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste, přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Donio. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtarie. Bez vás to nepůjde.
16: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
17: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
18: Tady je Rádio Hana.

0: Nahané před 17. hodinou, stále vám hrajeme domů do práce a na cesty, no a připomínáme, že u nás pokračuje naše soutěž Šťastná trojka, kdy hrajeme každý den minimálně o 1000 korun. No a o jednu takovou tisícovku si na naší vlně zahrajeme taky po 17. hodině. Ještě předtím ale uslyšíme další zprávy, ve kterých se zaměříme na olomouckou muzejní noc a potom se těšíme na další hity.
1: Hit za

0: na Rádiu Haná neseme další čerstvé informace.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy? Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
2: Bude 17 hodin.

0: U dalších zpráv. Muzea, galerie a památky otevřená v jedinečné atmosféře noci, to je Olomoucká muzejní noc. Otevřou se nám i místa běžně zavřená, již zítra.
1: Oficiální zahájení je v 18 hodin, s tím, že na náměstí Republiky už začínáme koncerty Lukáše Marečka a dalších hudebníků hodinu předtím. Chystáme tam světelnou instalaci, nějaké občerstvení s výstavěšem Flora, tam chystáme nějakou květinovou a zelenou instalaci.
0: Říká vedoucí oddělení kultury města Olomouce Radim Šubret. Program najdeme na webu olomouckamuzejninoc.cz. A celý rozhovor s Radimem Šubertem o zítřejší Olomoucké muzejní noci a také o festivalu moderních soch Sculpture Line a o kultuře v ulicích Olomouce si můžete poslechnout na webu podcasty.olomouc.eu.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Nová ambulance v přerovské nemocnici Agel otevírá pracoviště ergoterapie v budově následné péče. Pomůže pacientům po úrazech, operacích či s neurologickými potížemi k soběstačnosti a návratu do běžného života. Požár na silnici u Postřelmova na Zábřežsku. Hasiči dnes přispěchali k dodávce, kterou pohltily plameny. Co se přesně stalo?
3: Kvůli technické závadě začalo hořet v motorové části. Plameny se během chvíle rozšířily na celé vozidlo. Auto jsme rychle uhasili útočným proudem. Komunikace číslo 0443 byla při zásahu uzavřena. A doplnila bych, že škoda se vyšplhá k více než 500 000 korun. Zasahovala profesionální jednotka ze stanice Zábřeh a je SDH Postřelmov.
0: Popisuje zásah za hasiče Olomouckého kraje mluvčí Lucie Balážová.
2: Sport.
0: Jako druhá hvězda utkání odjížděl ráno našeho času z ledu NHL český hokejový útočník Martin Nečas. Dvěma nahrávkami na gól pomohl k výhře Colorada nad Minnesotou 4-3 v prodloužení a jeho tým tak postoupil do finále západní konference NHL.
2: Počasí.
4: 20 hodin a 27 minut, tak to je čas dnešního západu slunce v našem regionu. Naopak zítra sluníčko na Olomoucku vyjde 7 minut po 5 ráno. Víme, jak bude. V pátek i o víkendu nejčastěji zatažená obloha, provázet nás mají dešťové přehánky a podprůměrné teploty nejčastěji mezi 10 a 13 stupni Celsia.
2: Doprava.
4: Vážná nehoda se zraněním se vyšetřuje aktuálně na Kroměřížsku na trase Litenčice-Nitkovice. Projet se tu dá opatrně, ale místy se to může zasekávat. Na policejní hlídku v tuhle chvíli pozor na obchvatu Olomouce za exitem Nemilany, taky ve Svitavách na Máchově aleji a potom v Kroměříži na Tovačovského. Jinak na D35 mezi exity Mohelnice a Mohelnice jich ve směru na Olomouc. Pozor v tuhle chvíli na porouchané vozidlo. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

0: Rádia Hanáno a jdeme na naši nejoblíbenější soutěž.
1: Šťastná trojka.
0: Ano, je tady šťastná

Jdeme losovat dnešní šťastná tři čísla. Tak a číslo dnešní šťastné trojky je 919. 919.

0: song na to, dovolat se k nám do studia a vyzvednout si svou výhru 1000 korun.
1: Váš mobil, vaše peníze. V soutěži Šťastná trojka je to jednoduché. My řekneme čísla a vy zavoláte, pokud je máte. Vyhrává ten, kdo se dovolá jako první. A to každý všední den. Jedině na Hané.

0: Radio Hanám a čekejte na další šťastnou trojku.
1: Váš mobil, vaše peníze. V soutěži Šťastná trojka je to jednoduché. My řekneme čísla a vy zavoláte, pokud je máte. Vyhrává ten, kdo se dovolá jako první. A to každý všední den. Jedině na Hané.

0: 22 minut, posloucháte Rádio Haná, za námi Anna K. a její song Nelítám nízko, no a za chvíli nám zaspívá i Alex Boren nebo Vanastovy věci. Jinak v terénu byla dnes naposledy tento týden taky naše rádiová hlídka a máme tu od ní pozdravy.
1: Rádio Haná, oblíbené hlídky Rádia Haná vyráží za vámi.
2: Je to tak, Moravské ulice dnes znovu obsadila hlídka Rádia Haná. Byli jsme konkrétně v Olomouci u Šantovky, také u hlavního nádraží. Co jsme dělali? Rozdávali jsme vám zdarma nové číslo lifestyleového magazínu plného rozhovorů, tipů, komentáří, zajímavosti, módy a také akcí. Také jsme nahrávali vzkazy nebo se s vámi fotili. Jak nám to šlo, to můžete už teď zjistit na našem webu a nebo taky na Facebooku Rádia Haná. A další hlídky a výjezdy za vámi právě chystáme. Moc se těšíme.
3: Pestré čtení se Šantánem, rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
1: Rádio Haná. Více na www.radiohana.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

0: pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Tohle je Rádio Hana.

0: Přátelé, já připomínám, že taky letos pro vás máme skvělou soutěž pro mladé a začínající umělce, a to Radio Talent. Můžete s námi rozjet svou hudební kariéru, stačí se přihlásit na radiotalent.cz, a to do konce května. Držíme palce, těšíme se na vás a další informace najdete i na našem webu radiohana.cz. Jinak dnes na sebe buďte milí, je totiž den slušnosti a pojďme zjistit i to, komu bychom dnes měli pogratulovat.
1: Radio Hana kalendárium.
2: V kalendáři čtvrtek 14. května 2026. Narozeniny slaví náš pan ředitel David Foretník, také britský zpěvák Oli Mars, zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg a nebo režisér George Lucas. Tvůrce Hvězdných válek má už 82 let. A v kalendáři je třetí ledový muž, a tedy Bonifác. Jsme s vámi od rána do večera i ve čtvrtek 14. května.
1: Radio Hana kalendárium.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Hola, tak už je to tady. Každý

0: Agenda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
2: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do Zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
3: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
4: Objednej a už to letí.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi.
3: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
7: Radio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Podíváme se spolu na další zprávy. Malovat dopravní značky na zem, tak to jen tak nejde. Na trojici mužů, kteří malují značku na silnici v Olomouci na ulici Na Vlčinci, byli během středy upozorněni olomoučtí strážníci. A co se stalo pak?
3: Hlídka na místě kontaktovala tři muže ve věku 20 až 65 let. Ti se zde snažili namalovat vodorovné dopravní značení, zákaz zastavení, ovšem chyběla jedna zásadní věc. A to příslušný dokument, který by k této činnosti opravňoval. Dotyční tak byli upozorněni na fakt, že zde došlo k podezření ze spáchání přestupku a celý případ bude oznámen příslušnému správnímu orgánu při magistrátu města Olomouce.
2: Říká za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle. Extrémní sucho svírá Bruntálsko. Příčinou je nedostatek sněhu v zimě a rostoucí teploty. Problémy hlásí i vyšší polohy jako Rýmařov, informují veřejnoprávní média. Zemědělci zde mají obavy z nedostatku krmiva do budoucna. V novém je budova Krajského úřadu Olomouckého kraje v Olomouci. Developer GEMO dokončil její celkovou rekonstrukci. Probíhala od září 2024 a stála skoro 96 milionů korun. Za plného provozu úřad získal svěží vzhled a moderní interiér. Ceny pohonných hmot se stále drží vysoko, ale začaly v uplynulém týdnu zlevňovat. I v Olomouckém kraji. Benzín Natural 95 se tu prodává v průměru za 42,60 za litr. Před týdnem byl o 30 haléřů dražší a nafta klesla skoro o 2 koruny na 41 korun 40 haléřů za litr.
0: Sport.
2: Hokejoví fandové, v pátek to vypukne. Mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. A čeští hokejisté mají hned úvodní den šampionátu na programu první utkání. Ve skupině B se střetneme v pátek ve 20 hodin 15 minut s Dánskem.
0: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i ve čtvrtek.

jedině na Hané. Počasí. Začínáme pohledem na teplotní rekordy pro 15. květen. Maximum pro tento den je z roku 1997 více jak 30 stupňů Celsia. Naopak v roce 1876 teploměry ukazovaly jen necelé 3 stupně. Víme, jak bude. V pátek i o víkendu nás bude provázet podobná předpověď, to znamená teploty mezi 10 a 13 stupni Celsia, dešťové přehánky a hlavně zatažená obloha. Připomínáme nehodu na Kroměřížsku na trase Litenčice-Nitkovice. Od nás víte o havárii motorky, která se tu i nadále vyšetřuje.

0: Kostelecké ulici, taky v Šumperku na Jesenické a nebo na D55 před exitem Otrokovice Sever. Ať už máte namířeno kamkoliv, přejeme vám pohodovou jízdu.
1: Rádio Hana.

0: single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech.
1: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
0: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
6: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
7: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
8: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem s

0: narozeniny.
1: Rozcvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
2: Best Beleza.
1: Nádherná zahradní dlažba.
2: Best Bellissima.
1: Dvě úžasné zahradní dlažby.
2: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
3: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11.

0: Posloucháte Rádio Hana.
1: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Premier Cinemas.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: V klidu se posaďte a nalaďte se na filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech. Průvodce nám udělá Radek Kreuziger z multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, ahoj.
3: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Kromě úspěšného filmového dua Ďábel nosí Pradu 2 a Michaela můžete tento týden nově vidět trojici filmů. Tedy nově. V tomto případě nově na velkém plátně. Protože v remasterované verzi ke svému 40. výročí přichází naprostá filmová legenda. Top Gun. Film bude samozřejmě digitální a v některých kinech i ve formátech, které v roce 1986 ani neexistovaly.
4: Chci jen sloužit své vlasti a být nejlepším pilotem armády.
5: Nedráždi mě, Mavericku, jsi nedisciplinovaný pilot.
3: Zajímavostí je, že Tom Cruise měl v době natáčení 23 let a šušká se, že ještě jeden díl Top Gunu se chystá vyprodukovat.
5: Možná jsi dobrý. Nejradši bych tě naplácal zadek, ale nemůžu, mám tu jiný problém. Musím někoho z týhle jednotky vyslat na Miramar.
3: Tak to teď berte jako přípravu a rekapitulaci.
6: Kikiriki!
7: Čau, štístko.
8: Jak je?
7: Víš, že jedeme na dovcu?
3: Tenhle animák bude zajímat nejen maturanty. Pro děti to bude dobrodružný příběh o zvířatech, pro dospělé společenské zrcadlo. V roce 1945 George Orwell vydal svůj velký román Farma zvířat. A vy máte nyní možnost jej zhlédnout v podobě, která bude dostatečně hravá, ale zároveň nově převyprávěná společenská výpověď.
9: Snad to tam bude dobrý.
3: V poslední době se v kinech objevují hojně koncertní filmy. Má to své opodstatnění. Podstatou koncertu je zvuk. Aby vám z něj šel mráz po zádech, musíte být přímo na místě nebo někde, kde se zvuk věrohodně reprodukuje. A na to jsou perfektní kinosály, ve kterých se tento týden rozeznívají Iron Maiden, Burning Ambition.
10: Any long career is gonna have ups and downs, and you just kind of ride with it.
11: Steve had this vision. If you interfered with that vision, you are not gonna stay with this band.
3: Ve filmu uslyšíte mnoho klíčových skladeb a také se dozvíte něco z autentických vyprávění.
12: It was always about the band.
13: Just with you through thick and thin.
2: Remasterovaný Top Gun 1 z roku 86, animák Farma zvířat nebo koncertní film o Iron Maiden jsou filmové novinky 20. týdne tohoto roku a vše pro nás zajistil Radek Kreuziger z multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Děkujeme.
3: Díky Lukáši a přeji příjemné jarní dny.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Jedete mimo náš signál?
1: Nebo nás chcete mít jen pro sebe v uších z mobilu?
0: Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv online 24/7.
1: www.radiohana.cz
0: nebo si stáhněte apku Rádia Haná.
14: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně Moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportál.
15: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
16: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
17: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
18: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svět spánku CZ.
19: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
20: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
19: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
20: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
19: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
21: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
22: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
6: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
8: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
6: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
8: To si píš.
6: Teda Franto, to běžím říct do holkám.
8: No, to běž.
13: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
23: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
24: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
25: Tohle je Rádio Hana.

0: Rádio Haná.
1: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslouchání.

10 a 13 stupni Celsia. A co víkend? V sobotu i neděli i nadále nejčastěji zatažená obloha, dešťové přehánky a teploty do 12 stupňů Celsia.

0: nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Olomouc, Bruntál a Vyškov.
1: Nejlepší hudební výběr.

náladě a já zdravím všechny sběratele. Všichni máme nějakého koníčka. Někdo sbírá známky, někdo hokejové kartičky a někdo prostě posouvá hranice nechutnosti. Jeden týpek na sociální platformě Reddit totiž přiznal to, že posledních 6 let pilně pracoval na svém životním díle. Víte, jak se vám občas loupe kůže, tak on ji nevyhazoval, on ji archivoval. Prý to začalo jako efektivní úklid, ale skončilo to jako kostka. Ano, kostka. 6 let vlastní odumřelé kůže slisované alkoholem do jednoho pevného bloku. Autor tvrdí, že to připomíná starou gumu a voní to po prachu. Tak až si příště budete říkat, že váš život nikam nesměřuje, tak si vzpomeňte na tohohle chlapíka. On má aspoň kostku ze sebe sama. Tak dobrou chuť, pokud zrovna jíte, a na Rádiu Haná posíláme už za chvíli další.

Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr. Rádio Hana.
2: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš nový singl Selhání a děkujeme Rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

0: podíváme na regionální zpravodajské weby. Dnes nejmenší část Olomouce, co se do počtu obyvatel týče. I novinka ze Šumperské radnice.
1: O čem se píše?
2: Na našem rádiu vám chceme šetřit čas, sledujeme pro vás proto regionální zprávy, abyste vy nemuseli. Přinášíme vám přehled toho nejzajímavějšího. Víme, o čem se píše. Které městské části mají nejvíce obyvatel? Dlouhodobě vede Olomoucká Nová ulice, ale kde bydlí nejméně obyvatel? To se dočteme na Olomouckém reportu. Šumperská radnice zavedla novou službu sdílených kol. Prvních pár minut jízdy mají lidé zdarma. Podrobnosti se dočteme na Šumperském reji. Cyklostezka Bečva láká na společnou výšťku. Do provozu se chystá i oblíbený cyklobus. Více se dozvíme na webu Přerova, Přerov.eu. S naším rádiem jste vždycky v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Haná.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrt.

0: Května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
1: Pozor! Akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky z

0: všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Jsme Rádio Haná.
5: Hezký večer.

0: novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Hana žije hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, rádio hraje v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.

14. květnový večer si užíváte ve společnosti Rádia Hana. Díky za to posloucháte 80ky v 8 a to nej, co v tomto období vzniklo. Tohle je Bonnie Tyler, no a my se těšíme na další 80kové hity, které nás budou provázet až do 21. hodiny. A bude tu William Pitt, taky Kim Wilde. Nebude chybět ani Mike Oldfield a nebo Will to Power. My vás zdravíme na cesty domů a speciálně samozřejmě všechny pracanty. Posíláme další 80ku a jsou tu Eurythmics a jejich Love is a Stranger na Rádiu Hana.

0: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
1: Veď predsa je, že sa radovať smie.
0: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
2: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
3: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
4: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
6: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
7: 30 rokov na scéně, Moment O2 Arena.
8: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
0: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
9: Slyšíte to? To není potlesk, to jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste, přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
10: Rádio Haná.
11: Nejlepší hudební výběr.
10: Nejlepší hudební výběr.

0: Partneři nejlepších akcí v regionu
1: a náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte
0: a my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Radio Hana. Partner nejlepších akcí v regionu.
2: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
1: Radio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku.

0: a získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
1: Rádio Hana.

a Backstreet Boys. Dáme si i Boyzone, takže dnes to bude ve znamení boybandů. A nakonec nás čeká i Moby. Nicméně to ještě předbíháme. Teď posíláme Bryana Adamse a jeho Can't Stop This Thing We Started. No a přejeme pohodový večer.

vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím asi zaště.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: V kalendáři čtvrtek 14. května 2026. Narozeniny slaví náš pan ředitel David Foretník, také britský zpěvák Oli Mars, zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg a nebo režisér George Lucas. Tvůrce Hvězdných válek má už 82 let. A v kalendáři je třetí ledový muž, a tedy Bonifác. Jsme s vámi od rána do večera i ve čtvrtek 14. května.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná.

0: že když muž a žena poslouchají podobný typ hudby, tak se ve vztahu lépe snášejí? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná. Nejlepší hudební

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V klidu se posaďte a nalaďte se na filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech. Průvodce nám udělá Radek Kreuziger z multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Radku, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Kromě úspěšného filmového dua Ďábel nosí Pradu 2 a Michaela můžete tento týden nově vidět trojici filmu. Tedy nově. V tomto případě nově na velkém plátně. Protože v remasterované verzi ke svému 40. výročí přichází naprostá filmová legenda. Top Gun. Film bude samozřejmě digitální a v některých kinech i ve formátech, které v roce 1986 ani neexistovaly.
3: Chci jen sloužit své vlasti a být nejlepším pilotem armády.
4: Nedraždi mě, Mavericku, jsi nedisciplinovaný pilot.
2: Zajímavostí je, že Tom Cruise měl v době natáčení 23 let a šušká se, že ještě jeden díl Top Gunu se chystá vyprodukovat.
4: Možná jsi dobrý. Nejradši bych tě naplácal zadek, ale nemůžu, mám tu jiný problém. Musím někoho z týhle jednotky vyslat na Miramar.
2: Tak to teď berte jako přípravu a rekapitulaci.
5: Kikiriki!
6: Čau, štístko.
7: Jak je?
6: Víš, že jedeme na dovču?
2: Tenhle animák bude zajímat nejen maturanty. Pro děti to bude dobrodružný příběh o zvířatech, pro dospělé společenské zrcadlo. V roce 1945 George Orwell vydal svůj velký román Farma zvířat. A vy máte nyní možnost jej zhlédnout v podobě, která bude dostatečně hravá, ale zároveň nově převyprávěná společenská výpověď.
5: Snad to tam bude dobrý.
2: V poslední době se v kinech objevují hojně koncertní filmy. Má to své opodstatnění. Podstatou koncertu je zvuk. Aby vám z něj šel mráz po zádech, musíte být přímo na místě nebo někde, kde se zvuk věrohodně reprodukuje. A na to jsou perfektní kinosály, ve kterých se tento týden rozeznívají Iron Maiden, Burning Ambition.
8: Any long career is gonna have ups and downs, and you just kind of ride with it.
2: Ve filmu uslyšíte mnoho klíčových skladeb a také se dozvíte něco z autentických vyprávění.
9: It was always about the band. Just with your through thick and thin.
1: Remasterovaný Top Gun 1 z roku 86, animák Farma zvířat nebo koncertní film o Iron Maiden jsou filmové novinky 20. týdne tohoto roku a vše pro nás zajistil Radek Kreuziger z multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky Lukáši a přeji příjemné jarní dny.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
10: Květnové novinky Rádia Haná.
11: Peníze létají eterem.
10: Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Haná jede v květnu dál.
12: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
13: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
11: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu
10: a z obyčejného dne může být den výherní.
12: Hrajte taky s Rádiem Haná.

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, rádio hraná v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hana. Rádio Hana.

0: podíváme se spolu na další zprávy. Malovat dopravní značky na zem, tak to jen tak nejde. Na trojici mužů, kteří malují značku na silnici v Olomouci na ulici Na Vlčinci, byli během středy upozorněni olomoučtí strážníci. A co se stalo pak?
1: Hlídka na místě kontaktovala tři muže ve věku 20 až 65 let. Ti se zde snažili namalovat vodorovné dopravní značení. Zákaz zastavení, ovšem chyběla jedna zásadní věc. A to příslušný dokument, který by k této činnosti opravňoval. Dotyční tak byli upozorněni na fakt, že zde došlo k podezření ze spáchání přestupku a celý případ bude oznámen příslušnému správnímu orgánu při magistrátu města Olomouce.
0: Říká za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle. Extrémní sucho svírá Bruntálsko. Příčinou je nedostatek sněhu v zimě a rostoucí teploty. Problémy hlásí i vyšší polohy jako Rýmařov, informují veřejnoprávní média. Zemědělci zde mají obavy z nedostatku krmiva do budoucna. V novém je budova Krajského úřadu Olomouckého kraje v Olomouci. Developer GEMO dokončil její celkovou rekonstrukci. Probíhala od září 2024 a stála skoro 96 milionů korun. Za plného provozu úřad získal svěží vzhled a moderní interiér. Ceny pohonných hmot se stále drží vysoko, ale začaly v uplynulém týdnu zlevňovat. I v Olomouckém kraji. Benzín Natural 95 se tu prodává v průměru za 42,60 za litr. Před týdnem byl o 30 haléřů dražší a nafta klesla skoro o 2 koruny na 41 korun 40 haléřů za litr. Sport. Hokejoví fandové, v pátek to vypukne. Mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. A čeští hokejisté mají hned úvodní den šampionátu na programu první utkání. Ve skupině B se střetneme v pátek ve 20 hodin 15 minut s Dánskem.
2: Počasí.

0: a 13 stupni Celsia. A co víkend? V sobotu i neděli i nadále nejčastěji zatažená obloha, dešťové přehánky a teploty do 12 stupňů Celsia.
1: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Víte, že 53% studentů poslouchá při učení hudbu? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná. Olomouc, Šumperk a Zábřeh.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: partneři nejlepších akcí v regionu
1: a náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz.
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte,
0: a my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
1: do našeho éteru.